svět není Lego, tak si nech to svý upražený ego. Člověk si naplánuje, ale Viktor potřebuje víc anarchie. Víc anarchie.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Music. First.
2: Express FM.

0: nám to praví.
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Express. Music first. Express FM.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz. Music.
2: First. Express FM.

tichá, obchody zavřený, oranžová o samotě bliká. A po mně zbyde hromada krámů, lampy svítí, zasínej až kránu. Nechci jít domů ke zdem a jejich němotě tváří, tvář samotě pátrám po hodnotě a vždycky najdu tebe, tvůj dotek, prezent.

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Music. First. Express FM.

0: Blesková 80% sleva na web hosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
7: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
7: klimaexpress.cz.
8: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
9: Zedník,
10: malíř,
9: topenář,
10: podlahář.
9: Ale ne, na to všechno stačí Rek byty, rekonstrukce bytů.
11: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
9: Více informací na rekbyty.cz.
11: Rek byty, záruka kvality.
12: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
13: Express FM.
14: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty. Express
2: FM. Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Hudba na prvním místě.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Poslanec za motoristy a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek osobně neuvažuje o kandidatuře na prezidenta. Nejméně 27 lidí zahynulo při požáru, který zachvátil bar v thajské metropoli Bangkoku. Několik dalších lidí převezli záchranáři do nemocnice. Podle některých místních médií se řada lidí stále pohřešuje. Příčina požáru zatím není jasná. Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále porazila trojku žebříčku Alexandra Zvereva z Německa. Ve čtyřech setech. Bude jasno, přes den polojasno, teploty až 31 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Good morning.
1: Good morning.
3: Na, na, na, na.
1: Na, na, na, na.
3: Ano, už jsme zase tady. Už jsou zase tady. Čau, Vašku.
1: Nazdar, babu.
3: Je to jasný. Co pro vás dneska máme? Budem se ještě ohlížet za víkendem?
1: No asi jo, takhle. Já to z toho víkendu mnoho neměl, protože já jsem měl nějaký jako skoro rodičovský povinnosti. Takže já jsem jako...
3: No tak ty máš právě spoustu zážitků, ne? Z vnuky.
1: No, takhle.
3: Takhle, přinejmenším nám musíš dát recenzi na Mimoni a Monstra.
1: To můžu. Byli dobří.
3: To nás čeká. Tak. Já tady ještě doplním nějaký informace, na které jsme tady tak jako trošku lákali přes týden, že jsme se o tom bavili a přes víkend, co jsme tady nebyli, nám některé ty věci jako vyvrcholily, takže bychom si aspoň řekli, jak to dopadlo. No a k tomu skvělá muzika. A pozor, dneska tady ještě máme last minute dvě vstupenky na Colors.
1: Takže buďte připraveni. Přijít to může kdykoliv.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: New Archives, Boys in Blue, Express FM, 7 hodin a 8 minut, hezky ráno vám všem.
1: Krásné dobré ráno, 7 hodin, 8 minut, přesně tak. Vašku, ty jsi měl vnuky. No. Říkal jsi, že půjdete do kina, na Mimoně a Monstra.
0: Jo, nakonec to dopadlo.
1: No a jaký to je pro děti a jaký to je pro dospěláky?
0: Hele, je to samozřejmě pro děti, i když je tam děti tam spoustu věcí jako nerozklíčujou, že prostě tam je zasklený George Lucas a že tam se hraje jako na Hollywood a že tam jsou ty Spielbergové a tak dále. Je to jako vtipný. Takhle, musím říct, že bylo to jako druhý den, co jsme je měli, a prvních asi 10 minut toho filmu jsme tam všichni muži normálně usnuli.
1: No kecej.
0: Jo, mě to tak jako přepadlo, už ty titulky jsem si říkal, nebo už jako začátek byl nějaký ty předfilmy, já jsem říkal, ježiš, to nedám, ty jo. No takže jsem se tam jako na chviličku, jakože jsem se schoval, jakože, okay. Jako, ne, já nespím, já se dívám,
1: jasně.
0: Ale ono, když potom jako tři chlapi chrápou v kině, tak, tak se to samozřejmě prokáže. No ale jinak jako film, jako je to dobrý, doporučuji.
1: Takže z toho, co jsi viděl, to se ti líbilo, teda ty, když jsi měl otevřený oči, tak to bylo dobrý.
0: Ne, bylo to super, to, co jsem jako viděl, ten příběh, no, fakt to bylo jako pecka, doporučuji, jo. Dokonce jsem musel dělat takový v podstatě jakoby kladiva, palice, kterýma se tam jako mydlili. Doma potom jsem prostě vyráběl. Jo, takže doma mám tak jako půlku bytu rozmlácený, jo, že to museli vyzkoušet. No.
1: Měl jsem potom ještě dva mimo ně. Kluci byli taky spokojení a byla touha po nějakých takových těch speciálních kelímkách, popcornech nebo něco?
0: Jo, ale my jsme byli v Cinestaru a tam nic neměli.
1: Aha.
0: A oni to mají normálně v Cinema City. Já jsem právě říkal, půjdeme tam, protože jsem viděl, že to tam mají.
1: No jasný.
0: Byť by mě to stálo zase další pomalu litr, to, co bych jim jako nakoupil, ale jsme přišli tam a tam normálně nic nebylo. Všechno tam bylo ohledně to historie, ale tohle se tam chybělo.
1: Ale mimo ní chyběly. Hmm. No, ale každopádně, když budete taky třeba přes prázdniny hlídat a děcka to ještě neviděli, tak mimo ní a Monstra to jistěji.
0: 100%. Takhle, mohli jsme jim dát ty mobily, zapnout televizi a pustit Xbox a byl by klid na vlastně celý víkend, ale...
1: Ne, to bylo lepší na mimo ně pak vyrobit kladiva a pak si nechat rozmlátit barák.
0: Banana!
1: Zadek!

0: Ladíte Express ráno, dneska je pondělí 13. července a Markéta, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Je 7.17, za okamžik nás čekají Pink Panthers, Billy Barman a nebo Harry Styles. Dance No More.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglow. Tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Grape Festival pozývá do Grape Zoo, do města, které se objaví len na jeden augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozřejmě i Vice DMC. Vidíme se 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najde za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Trápí vás plízeň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
8: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
9: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
11: Music. First. Express FM.

0: U nás už se čistí koberec, pardon.
1: Jo.
0: Pink Panther is illegal, ano, my jsme si totiž dneska objednali čištění pohovky, koberce a matrace, oboustranné, dvoulůžko, protože my jsme hlídali pejsky a ti pejsci nám to strašně občůrali, ten koberec teda hlavně. A já jsem neměla nervy, takže jsme ho normálně zamotali, hodili jsme ho na balkón a...
1: Z balkónu se stala takzvaná 13. komnata, což je vždycky místnost, kdy máte jednu navíc, kterou nevyužíváte.
0: Ano.
1: Stejně tak, jako u nás třeba u baráku máme, zatím to dám do garáže, tak to klasický pravidlo z té reklamy, tak to platí. Takže vy máte balkon, dobře?
0: My máme balkon, protože my máme navíc dlouhý balkon. My máme takový ten i přes obývák, i přes ložnici.
1: Teda vy se máte.
0: A my máme vlastně ono jako ten...
1: Takže to nemáte jenom tak, jako že vyjdeš a hodíš cígo?
0: Ne, ale my máme ještě navíc to udělané takhle, že u balkónu je jako je čtverec, nebo taky jako obdélník velký, že tam máš i stůl, židličky a potom dozadu už pokračuje taková nudle, kde tam dáš třeba prádlo, ten, tam pověsíš.
1: Nebo tam dáš ten koberec.
0: Nebo přesně, tam dáš ten koberec. No, takže ten tam se podle mě zapekly ty čuránky, kterými jsme částečně samozřejmě se z toho snažili vymejt, ale já už jsem pak chytala takový nervy, když jsem jenom viděla ten koberec a na něm byly takový různý polovičištěný ty kola, takže pán už dorazila, jsem ho objednala takhle na ráno, aby nám to potom za celý den uschlo.
1: Naši posluchači jsou rádi, že teďka se bavíme o
0: chcánkách. Ano, oni jsou, ne, oni jsou určitě nadšený. Takže jenom vám dávám takovou připomínku, pokud i vy máte třeba už proprděnou sedačku, koberec je takovej, no, bývával třeba bílý, jo, matraci jen tak zběžně vyluxujete jednou za tři měsíce, když si vzpomenete, když převlíkáte peřiny, tak připomínám.
1: Ale spousta lidí si řekne, no, mohli jsme to omejt, ale tak jsme si koupili novou.
0: Nebo no, tak my jsme zvolili cestu omytí a teď měli ještě akci navíc. To bylo ale, a to byl vstup, co? To koukáte. To koukáte. To koukáte. Ale zase to mělo jenom dvě minuty,
1: ale my jsme vás
0: dobrý.
1: Už minulý týden varovali, že některý vstupy jsou úplně o ničem.
0: No, prostě okurka, tady je hezká písnička.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Jak to vypadá na silnicích? No, bourá se, bourá. Pozor si dejte, pokud jedete po D761 km ve směru na Chomutov. Je tam dopravní nehoda nákladňáku. Komplikace ohledně dvou osobních aut, které se střetly, jsou i u Hradce Králové, u ČKD výjezd směr Jičín. V Českých Budějovicích máme hlášenu dopravní nehodu. Ta se stala na silnici 1/20. No a to je zatím vše.
1: Express FM.

0: si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
1: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
4: Ekokom.
5: Hala, Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
6: A kdy to bude?
5: 23.7.
6: A kde to bude?
5: V areálu A7 v Olešovicích.
6: A kde si můžu koupit lístky?
5: Před prodejem na Go Out, tak tam šupají.
7: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
8: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
10: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Express. Music first. Express FM.

0: Nejhorší je, když moderátoři zpívají do vysílání.
1: Ne, to je nejlepší právě.
0: Jak to, že to je nejlepší?
1: Všecko je totiž nejlepší, co děláme my. Takže samozřejmě u všech ostatních to je úplně, ale u nás je to perfektní. Ano, pod náma už hraje Pitbull. My jsme tady minulý týden říkali, že Pitbull bude hrát v londýnském Hyde Parku a že se chystá stanovit rekord v největším setkání lidí s falešnou pleškou na hlavě. Dokonce musím poděkovat jedné naší posluchačce, která mi v pátek posílala reelska a videa z tohohle setkávání, protože dokonce i některé firmy společnosti se chtěly přidat a udělat si na tom reklamu. Takže třeba v Británii Aldi se předělalo na Baldy, že je takový jako plešátý, že je jako ano. Bold. Rozdávalo tam právě plešky, rozdávalo tam i takový jako tetování, že Baldy. No a nakonec teda ten rekord stanoven byl a my jsme tady typovali jako kolem 10 000, já jsem říkala, že maximum je myslím 59 tisíc vejde do nějakého toho celého parku, tak nakonec teda nový Guinnessův rekord v setkání lidí s umělou pleškou je aktuálně stanoveno na 22 141 lidí.
0: A řekněme si upřímně, že je to taková startovní čára, protože Pitbull je teď pořád vlastně na tý tour,
1: ano.
0: Bude v republice u nás taky, že jo, v Čechách.
1: Ano. Dokonce dvakrát.
0: Takže i tady možná lidé samozřejmě se budou snažit to nějak přiblížit. Možná agentura Dobrý den z Pelhřimova by to mohla vzít za svý a spočítat se ty plešatý hlavy a mohla by potom předat ten zápis v podstatě do Guinnessovky. Kdyby se to podařilo tady u nás, tak by to bylo, myslím, taky docela fajn.
1: Rozhodně si myslím, že by se měl určitě stanovit alespoň český oficiální rekord. Mm-hmm. I když bychom asi nepřekonali ten počet, tak si myslím, že bychom měli mít náš jako národní. A on by si měl dělat tyhle ty sbírky. Navíc takhle, my Pitbulla moc nehrajeme, takže nejsme úplně ty, kdo by to podle mě měli organizovat, protože navíc ještě tenhle ten v podstatě Guinnessův rekord je skvělý promo britského BBC Radio 1, protože tamní moderátor ranní show Greg je vlastně ten, kdo s tímhletím nápadem přišel. Opravdu to jako poctivě zorganizovali, byli i součástí a oni byli ty, kdo mu nakonec jako předávali ten certifikát. Ale Pitbull byl u toho předávání kouzelný jako vždycky. Děkoval právě všem těm plešounům. Bylo vidět, že je fakt jako nadšenej, že je šťastný, že je rád, že to není takový to, je to ale blbost, ty lidi s těma pleška. Je, děkuji. Dokonce si i on sám na svou plešatou hlavu nasadil tu jednu falešnou plešku. Takže bylo to moc hezký a tím to takhle uzavíráme, gratulujeme a já už se na Pitbulla moc těším. Plešky mám nachystaný, ty jsou v pořádku.
0: A ty jdeš na který koncert?
1: Já jdu na ten letní. Já jdu do Letňan.
0: Do Letňan.
1: Já jdu do Letňan, protože já jsem takhle s influencerovala moje kámošky, který nebyly loni a jedna z nich má zrovna přímo ten den narozeniny, takže my tam jdeme ještě jako narozeninovat.
0: A plešky jste sehnali na jeho oficiálním webu a nebo jste prostě někde...
1: Ne, já jsem někde loni kupovala plešky a už nevím, myslím, že v nějakým jako party obchodě, co dělá kostýmy.
0: Jo, jo, uh-huh. Ok.
1: Nekupovala jsem takový ten celý Pitbull set.
2: Express ráno.
3: Express ráno. I heard what you said, just as I was tasting freedom.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V Čelákovicích nedaleko Prahy hoří hala s elektrokoloběžkami. Objekt se zmortil, hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4 možných. Uvedli to na síti X, doporučují lidem v okolí, aby nevětrali, nevycházeli, pokud nemusí. Kubánská energetická síť, která se v posledních dnech opakovaně potýkala s výpadky a kolapsem, opět funguje. Kubu z 10 miliony obyvatel trápí energetická a palivová krize, kterou umocnila americká ropná blokáda. Polindě Noskové, jež ovládla dvouhru, a Janě Kovačkové s Kateřinou Zajíčkovou, které dominovaly čtyřhře juniorek, se raduje i Lucie Šafářová. Někdejší pátá teniska světa spolu se Slovenkou Magdalenou Rybárikovou slavili titul v deblu Legend, když přehráli Barboru Strýcovou s Dominikou Cibulkovou 6-2, 6-3. Dnes se bude obloha víceméně jasná s teplotami kolem 31 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Krásné pondělní ráno s datem 13. července, 8 hodin, tak my jsme to takhle, my to máme nakopnutý s Vaškem od rána, jo, my jsme přišli úplně, jedem tady bomby, u nás doma se čistí koberec, sedačka, všechno, my si tady povídáme o tom, jaký jsme měli neuvěřitelný víkend, plný zážitků, prostě tolik se nám toho stalo, že
1: ano, a naši posluchači s napětím čekají, až konečně něco řekneme.
3: Přesně tak. Validního trošku. Takže validního neřekneme vůbec nic, ale pustíme vám nakopávač v téhle hodině určitě, ať vás trošku taky nakopneme.
1: Ano.
3: A jenom připomínám, že může to přijít kdykoliv, máme tady ještě dvě vstupenky na Colors, takže tam vás samozřejmě zveme a rovnou ještě dneska můžeme zasoutěžit, pokud byste se někdo chtěl takhle trošku vlastně už jako na poslední chvíli, protože ve středu to startuje, rozhodnout, že tak my teda pojedeme, ale kdy by být spontánní než takhle v létě.
1: Přesně tak, jasně. Spontánní jsou potom ceny ubytování, ale to už je jiná věc, pokud tam jedete.
3: A to už není náš problém.
0: Express ráno.
2: Express FM.

pondělní ráno na Express FM. Express FM.

0: Tohle byla Gracie Adams, Hit the Wall, 8 hodin a 7 minut, tak říkali jsme si, čím bychom vás nakopli, sešli jsme se tady v takové jedné radě, jeden
1: sešli
0: na dva.
1: Sešli jsme se tu dnes, abychom pro vás vybrali nakopál.
0: Nakonec se... Tady z nějaké nabídky, která tady padala, nakonec tady, jo, to mám ráda, takže...
1: Ale mě jede to, ale já mám teďko takovej double.
0: Double čeho?
1: Já mám double nakopávač.
0: Jako tenhle ten song je double nakopávač?
1: Ne, tady v tom playlistu, protože já můžu to říct, co bude ten nakopávač.
0: No řekni to, no, to je jasný.
1: Bude to Spiller a Sophie Alice Baxter, Groove Jet, což je taková klasika. Mm-hmm. Miluju ještě, když to DJové jedou v takový ty kombinaci s Lady, když mm-hmm. nejdřív Lady, hear me tonight.
0: Ano, je to,
1: a potom jede.
0: Je to takový levný, prostě ten DJ ví, že se mu to prostě potká s těma beatama, že to funguje na tom parketu.
1: Ano. A potom se mu to vymstí, když já se zvednu a jdu tančit. A musí mě sledovat. A ještě si zpívám přesně takhle. Ano. Není totiž prý nic horšího, než když moderátor zpívá. Tak. No a potom se to trošku na chvilku uklidní, potom budou Lake Malawi, Let's Cancel the Wedding, jo. To bude takový, abych tady úplně nebláznila. A potom mi to zase ukopne dekel, protože potom budou tady ty 99 Souls, Destiny's Child a Brandy the Girl is Mine. A to je jeden z mých oblíbených nakopávačů taky.
0: Mm, a pak to zase trošičku jako trošku lehce padne. A pak tam budou Joy Anonymous, Ezra Collective a to Joy, což si myslím, že je taky vlastně jako takový trochu nakopávač.
1: No, ale nakopávač. Já tamhle ještě vidím White Stripes, Seven Nation Army a to je taky nakopávač.
0: My máme celou hodinu nakopávače.
1: Hele, my to teďko úplně tady rozkopnem. Tak buďte připravený, dětičky!
2: Raní nakopávač!
3: Express FM.

0: Start nového dne a nakopávač vám přináší prémiové kávovary Jura. Sponzor pořadu.
1: Express Ráno.
2: Express Ráno.

0: Can I please talk to you for a minute?
1: I tohle mohl být nakopávač. Vzhledem k tomu, jak nám tady babu poskakuje, tak si myslím, že to splňuje všechny parametry. Tak třeba příště 8 hodin na 19 minut. Za malou chvíli nás čekají Jeremy Wolf, taky White Stripes, anebo už je zmiňovaný Joy and Animals, Ezra Collective a Stuš.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
3: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
4: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
5: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15. má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
11: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
12: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
13: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
14: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
15: Hudba na prvním místě.
16: Express FM.

0: White Stripes na Expressu 8 hodin a 30 minut. Tak máme pondělí 13. a už nám to tento týden začíná. Ty Colorsy.
1: Ty Colorsy už začínají a vy jste možná někteří z vás čekali úplně na poslední chvíli, že se rozhodujete. Pojedu, nepojedu, pojedem, co budeme dělat. Koukáte přesně třeba možná na ubytko, nebo někdo ubytko má, jenom vy nemáte lístky, tak si říkáte, já nevím, hele, tohle, tamhle to. Tak pokud lístky nemáte a tohle to je pro vás ten zlom, tak od toho jsme tu my. V tom přicházíme my. Celý v oranžovom od Allegro, protože díky nim máme tyhle ty dva lístky pro vás. Připomínáme, že samozřejmě pokud na Colorsy vyrazíte, můžete se zastavit v Allegro vyšli zóně, můžete si tam třeba vyrobit tašku ze starých banerů. Můžete se tam jen tak jako si to užívat na terásce, anebo si dát třeba silent disco.
0: Můžete se zaplíst v józe.
1: A nebo si můžete dát jogu, pěkně se protáhnout.
0: Tak.
1: A nějaký nem, jak se tam jmenuje všechen ten tipsy a... zajít na útěku nebo něco takového. To je podle mě skvělý na bederní páteř. Ano, pokud chcete vyhrát dvě vstupenky, jsme tu pro vás. Potřebujeme, prosím vás, od vás správnou odpověď na naší soutěžní otázku. Jo, tak dáme, co si můžete koupit na Allegro? Za A pouze elektroniku, za B jen oblečení a za C produkty z mnoha kategorií od elektroniky po vybavení do domácnosti. Zkuste to.
0: Zkuste to, najít tu správnou odpověď a čekáme ji na rano@expressfm.cz, takže posíláme e-mail, prosím vás pěkně, e-mailem, děkujeme, e-mail rano@expressfm.cz. Můžeš prosím tě ještě jenom pro jistotu zopakovat tu otázku?
1: Co si můžete koupit na Allegro? Za A jenom elektroniku, za B jenom oblečení a za C produkty z mnoha kategorií od elektroniky po vybavení do domácnosti.
0: Tak já tam vždycky hledám jenom elektroniku, takže nevím. Možná jsem jenom ovlivněnej svým výběrem.
1: Aha, tak Vaška, prosím vás, neposlouchejte, ten vám radí blbě.
0: No dovol.
1: No jakoby, není to za A.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní nehodu evidujeme na Pražském okruhu, 22. kilometr ve směru na D1, nákladňák a osobák jsou v sobě. Dejte si pozor, pokud jedete pod terasami, tedy v téhle ulici máme tam dopravní nehodu, osobák tam skončil někde v zábradlí, a taktéž si dejte pozor na křižovatce ulic Čimická, Velká Skála k Pazderkám, je tam dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Jinak stále se ještě také řeší komplikace, a to na D7, 61. kilometr ve směru na Chomutov, kde je průjezdný jeden jízdní pruh kvůli nehodě nákladňáku, a v Žatci máme dopravní nehodu v ulici v Zahradách.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Hala, Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
12: A kdy to bude?
11: 23.7.
12: A kde to bude?
11: V areálu A7 v Olešovicích.
12: A kde si můžu koupit lístky?
11: Předprodej na Go Out, tak tam šupej!
13: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
14: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
13: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
15: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
16: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
1: Music. First.
2: Express FM.

0: Tohle jsou Glass Animals, Heat Waves. Chodí mě pravidelně takový výpis ohledně Billboardu, kde se Bonnie Tyler zapsala do té historie a má tam svoji položku Forever Number One, což není úplně to téma, o kterém se budeme bavit, ale Number One v Billboardu to rozhodně bude. A o kom to je? Babu.
1: Je to o Madoně, možná pro někoho překvapivě, že řekne, kdo poslouchá v roce 2026 Madonu. Dost lidí na to, aby Madonna v britské hitparádě ukořistila už svoje 13. číslo 1 s albem Confessions 2. A dost na to, aby v Billboard 200 ukořistila svoje 10. číslo 1 s tímhletím albem. Zároveň ale teda musím dodat, co se týká těch čísel, může za to nejenom podle mě dobrá marketingová strategie Madony. Myslím si, že proto udělala jako maximum v rámci nějakých svých možností a asi v rámci budžetu, který do toho chtěla jako vrazit. Určitě v tom hraje roli to, že velice chytře si stanovili datum vydání, který v tom taky hraje roli, že se jí podařilo ukořistit to číslo 1, protože se i tak se řešilo, jestli se vlastně Madoně podaří z toho trůnu aktuálního sesadit Olivie Rodrigo, a podařilo se jí to právě jenom díky tomu, že to album tý Olivie Rodrigo už jako pomalu odchází.
0: Jde do fade outu.
1: Jde do fade outu, protože kdyby se měli potkat face to face, tak by se Madonna nechytala, protože Madonna tohleto, ten Billboard 200 číslo 1 udělala zase, ale říkám, je to jako přepočet, to znamená to jako kombinace nějakých prodaných desek s počtem streamů, který se potom přepočítávají jako kdyby na ty prodané desky. Tak měla 134 tisíc units. Mhm. Olivia Rodrigo měla asi 485 tisíc ten svůj první týden. To znamená, že Olivia už tady nějaký třetí nebo čtvrtý týden už měla jenom 103 tisíc a díky tomu vlastně Madonna mohla ukořistit to číslo jedna. Takže je to taková kombinace jména, marketingu a chytře zvoleného data vydání, kdy tam ta Madonna byla z těchto jako pop divas trošku jako sama. Jestli se třeba příští týden opět vrátí Olivia, jakou roli v tom třeba se hraje potom i Gracie Abrams, teda vydává tenhle týden svoje nový album, jestli ta tam vůbec do toho nějak
0: zasáhne nebo ne.
1: Zasáhne do těch bojů, těžko říct, ale tak jako tak si Madonna mohla aspoň připsat další. Hele, tady jsem se zapsala do hudební Jasně. historie i v roce 2026.
0: Takhle, já jsem hledal, od kdy se vlastně Madoně říká královna popu.
1: No.
0: A to ještě byla v podstatě jako v letech princezny. Protože první zmínky se v podstatě začaly řešit v roce 1985, když vydala album Like a Virgin. A teprve se bych řekl, že teď je vlastně v tom věku té královny.
1: Ale já si myslím, že to možná to. Víc asi souviselo s tím, že v té době už byl Michael Jackson král popu.
0: Tak a se hledal nějaký protějšek.
1: Tak se prostě hledala nějaká královna, asi tam zrovna nikdo jiný než ta Madonna v té době nebyla, proto si myslím, že jí to takhle jako
0: dobře,
1: přistálo.
0: Ale, vlastně,
1: ale ve věku nebyl ani jeden, ne?
0: Michael Jackson nemohl být princ, protože byl zrovna princ a oni se úplně moc nemuseli, takže toho krále hodili na něj.
1: Takže hodili na něj toho krále. A princ je doteďka, teda určitě na to byl tenkrát naštvaný, že on není král, že on je princ.
0: Je
1: když
0: se
1: říkal, proč? Proč jsem si nedal jméno King? Myslíš si, že kdyby byl Prince King, tak by byl Michael Jackson Prince popu? Protože by nemohl být King popu, protože King popu už by byl King, kdyby Prince byl King.
0: Teď už jsem v tom úplně zamotaný, děkuji.
1: To nevadí, tak tohle je Madonna, Sabrina Carpenter.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Stále více zaměstnanců v České republice zajímá informace, kolik bere jejich kolega. Letos je to 62%, což je meziroční nárůst o 5 procentních bodů. Skoro 3/4 lidí ví, nebo alespoň tuší, kolik bere jejich kolega. Zemřel novozélandský herec Sam Neill, bylo mu 78 let. Čeští diváci ho znají především jako paleontologa Alana Granta ze snímku Jurský park. Někdejší španělský premiér Mariano Rajoy čelí kritice za své poznámky o tom, že v národním francouzském fotbalovém týmu nehrají žádní Francouzi. Fotbalové výběry Španělská a Francie se v úterý na mistrovství světa setkají v semifinálovém zápase. Počasí dnes bude se jasnou nebo polojasnou oblohou a teploty až 31 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, pěkné, ale pěkně účké pondělní ránečko. Marké, tam krásný sváteční den. Co jsme, tak počkej, co jsme zvládli? Lístky na Kolros, to jsme udělali, nakopli jsme je, dobrý, takže to jsme zvládli, to se můžeme odškrtnout, muziku hrajem. Jo, počkej, ty relevantní informace si chtěl ještě nějaký.
1: No.
3: Tak já jdu rychle něco najít.
1: Hledej.
3: Tak zrovna nic nemám.
1: Nemáš.
3: Jdu hledat.
1: Ty čmuchat.
3: Já to ale vyčmuchám.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Tak, máme nějaké relevantní informace, protože třeba budeme se bavit tak trochu o fotbale a trochu okolo toho všeho. Jeden z takových fun factů, můžeme říct už teďka fun factů, je to, že byť Lionel Messi odehrál svůj 200. zápas za reprezentaci, ano, tak ještě nikdy nenastoupil proti Anglii.
1: Oni se fakt potkají až teď?
0: Jo.
1: Poprvý
0: za kariéru se potká s anglickou repre. To jsou věci, viď?
1: Ale to je asi kvůli tomu, že ta anglická repre vypadávala trošku dřív, ne? Vždycky než čekali.
0: Tak oni čekají, já nevím, kolik, 80 let na nějaký titul.
1: No, něco takovýho.
0: Takže
1: já jsem akorát viděla dnešní fun fact, že vlastně už loni FIFA vydala nějaký takový, jako nechci říct pravidlo, jo, ale vymysleli si, že ty čtyři týmy, které jsou teď vlastně v těch semifinálech, byly schválně v těch skupinách tak, aby se nepotkali dřív. A tak to zase podporuje samozřejmě ty konspirační teorie o tom, že to je už dávno celý rozmyšlený, že jaká je šance, že ty, když se jako rok předtím rozhodne, že tyhle ty čtyři týmy nechceš, aby se potkali dřív než v semifinále, se nakonec potkají až v tom semifinále. A že to jsou zrovna tyhle ty čtyři týmy, když to mohly být úplně nějaký jiný, tak všichni zase, no jo, to je ten scénář, to je celý podvod, vůbec nechápu, proč tam jezdíme, když už je dopředu jasný, kdo vyhraje, tak to jsou takový ty věci, které to trošku podporujou.
0: Že by to mohl být jenom turnaj 4 a všichni by se rádi dívali.
1: No, v podstatě.
0: Jo, ale bylo by to málo zápasů zase.
1: Podle mě by měly být tyhle ty čtyři, které jako, nebo nějaký, když je taková ta tabulka, tak tam by měly být podle mě nějaký ty první čtyři, které jsou tam jako nanominovaný, a pak druhý čtyři by mělo být podle mě fanouškovský hlasování. Že by se 4 roky museli ty reprezentace snažit získat si tolik fanoušků po celém světě, aby oni je nahlasovali, že tam půjdou. A bylo to jako Eurovize, takže nesmíš hlasovat pro sebe.
0: Jo, takhle. Takže jako třeba na Instači, že by se to takhle hlasovalo.
1: No, že by se udělalo nějaký hlasování, které by mohlo FIFA manipulovat na svém webu, ale že by tam třeba ty Norové, si myslel, že by měli šanci se tam třeba dostat.
0: Že by s tím FIFA mohla oficiálně manipulovat.
1: Ano, přesně tak.
0: Tak jako se manipuluje s některýma, že prostě no, balon se nedotknul vlastně toho lana, na který misí ta kamera. Ne, vůbec,
1: tak.
0: Vůbec ne.
1: Ale dotknul se lehce vlasů. Ano. Senzor to zaznamenal, ano, takže offside. No. Tak ano, přesně tak, přesně takhle. No a jinak, já jsem ještě koukala na nějaký zajímavý videa o tom, jak tedy Američané objevují kouzla fotbalu, díky mistrovství světa ve fotbale, tak Američané mají to, že měli několik těch kulturních šoků z fanoušky Skotska, z Tartan Army, s veslováním a tak dále.
0: Teď jsou ale velmi, velmi rozčarováni.
1: Tak teď jsou rozčarováni, když fanoušci tamního sportu zjistili, že jejich fotbal skutečně není tak populární jako to, čemu my říkáme fotbal. A zjistili to díky Instagramu, když se šli podívat třeba na to, kolik followerů má tady Messi nebo tady Kylian Mbappé, a zjistili aktuálně teda teď, že i Tom Brady má teď vlastně míň followerů než brankář Cape Verde. Takže nakonec zjistili, aha, oni nám celou dobu lhali, on ten americký fotbal asi není až tak wow, jak jsme si mysleli, když tady Patrick Mahomes, který má být náš The Goat a já nevím co všechno, a byl na svatbě Taylor Swift, má asi 6 milionů followerů, což má podle mě v Premier League kde kdo. Tak to měli jedno překvapení, ale druhý, co mi ještě taky sympatický, celá řada Američanů se rozhodla sledovat fotbalové mistrovství světa na Telemundo, na španělský komentující televizi, protože mají za prvý pocit, že samozřejmě tu hru více respektují, že
0: je
1: tak
0: to
1: nějak,
0: jejich.
1: Je to jejich, tak nějak k tomu přistupují s takovou jako jinou vážností než americký televize. A i když nerozumí, nebo jenom málo, tak ale oceňují atmosféru, kterou do toho dávají španělský komentáři, že samozřejmě takovej ten gol, gol, gol, gol, gol, tak je to lepší než it's a goal. Argentina, Switzerland, 1-0. Let's continue.
0: Jo. No takhle se ale dřív komentovali i zápasy třeba v československé televizi. Když se podíváš na nějaké jako historické věci, když se hrála ta reprezentace, no, tak ten Karel Polák, to taky byl to v podstatě jako
1: trošku nuda. Ale jenže to se vede do teďka, konverzace, a vůbec jako jestli by se na české televizi vlastně mělo komentovat, že jo, emocionálně. Jestli by to nemělo být jako právě jenom tohle.
0: Mhm. Já si myslím, že my na to nejsme úplně stavěný národ. Že by pro nás by to bylo trošku jako exotický a někdy by to předůstalo trošku v komedii a úplně bychom to jako nepobrali.
1: Mně stačí takový ten střed, když jako takhle, když hrajou naši, tak to má být emocionální, ano, podle mě. A když hrajou naši, tak by to mělo být neutrální, že by samozřejmě z toho nemělo být jasný, že všichni fandíme si mu. Express. Express ráno.

0: Comes and Goes na Express FM 921. Za malou chvíli Icona Pop, také Lime Garden a dáme si trendy na Express FM.
1: roier.cz. Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
5: Co si přejete zažít na cestách se Slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na Slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat. To musíte zažít.
6: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
7: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
8: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
9: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
11: Do Lucerna Music Baru míří Welshly Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshly Arms, 24. července, Lucerna Music Bar.
12: Trápí vás plíseň nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin, pryskyřicový lak na plísně nechtů. Aplikujte na poškozené nechty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
13: Hugo, Aperole, Fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
14: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
15: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3999 korun měsíčně bez DPH.
16: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
17: Páchnoucí klimatizace po zimě?
18: V autě 40 stupňů?
17: To nechcete.
18: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
17: Jsme tu pro vás.
18: Klima Express.
17: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
18: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
17: Skočte si nakoupit.
18: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
17: Objednejte se na
18: klimaexpress.cz.
19: Express FM.
20: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express.
1: Znáte ten pocit? Zkoušíte si podprsenku, která vypadá krásně na fotce, ale na vás to nějak není ono? Totiž nejsou prsa jako prsa. Při výběru správného střihu podprsenky je důležitý tvar, poloha i pevnost ňader. Astratex vám se správným výběrem samozřejmě pomůže. Pokud máte spíš menší prsa, objem jim dodají plně vystužené košíčky a push-up podprsenky. Chcete-li dosáhnout spíše přirozeného vzhledu bez tvarování, můžete vyzkoušet střih zvaný bralet, který prsa přirozeně pozvedne a opticky trošku zvětší. Pro efekt plného kulatého dekoltu zvolte takzvanou bardotku. To je střih, který prsa ze spod pozvedne. Volba správného střihu vám může pomoct, když máte prsa dál od sebe nebo jsou třeba nesouměrná. Pro ten první případ volte podprsenky s vystuženým bočním dílem, který je jemně posune do středu. Naopak pro ňadra hodně u sebe je vhodný střih planč s velmi nízkým středem. Nesouměrná ňadra srovná model s výmatelnými vycpávkami, které upravíte dle potřeby. Povislá prsa potřebují oporu v podobě kostic a plného košíčku. Volte vystužené či polovystužené modely trojúhelníkového střihu. Ať už zvolíte jakýkoliv střih, hlavně se ujistěte, že jste zvolili správnou velikost a spodní prádlo je nejenom hezké, ale dobře vám sedí, cítíte se pohodlně a sebevědomně.
2: Express.
0: Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Tak máme několik dopravních nehod, které společně musíme probrat. Máme stále trvající vyšetřování dopravní nehody náklaďáku, a to konkrétně tedy na D7 na 61. kilometru. Pozor si dejte v Kladně, ulice Doberská, dopravní nehoda. Komplikace i v Mělnice, ulice Bezručová, a pokud jdete třeba přes Třemošnici, což je 337 v okrese Chrudim, tam je dopravní nehoda náklaďáku a osobáku.
1: Express FM.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
1: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Ecocom.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
10: Hala, Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
11: A kdy to bude?
10: 23.7.
11: A kde to bude?
10: V areálu A7 v Olešovicích.
11: A kde si můžu koupit lístky?
10: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
12: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
13: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
14: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
15: Zedník,
16: malíř,
15: topenář,
16: podlahář.
15: Ale ne, na to všechno stačí RegBity, rekonstrukce bytů.
17: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
15: Více informací na regbity.cz.
17: RegBity, záruka kvality.
18: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
19: Hudba na prvním místě.
20: Express FM.

0: Přesně tohle, co jsi udělala, já jsem slyšel o víkendu milionkrát.
1: Fakt?
0: Mm-hmm. Tak pojďme, teď se sebereme a jdeme někam. Ne!
1: Ne!
0: A co, a budeme dělat to? Ne!
1: Ne!
0: Takže jsem rád, že už je víkend za námi, že nám to jako započalo a že prostě se vrací všechno do starých kolejí. Minimálně
1: ty jsi
0: na
1: říkal,
0: týden.
1: Lidi, já se tak těším do práce s těma dospělýma lidma. A od sedmi já tady. Já, Vašku, já, budem vyšiačej den na chodníkám.
2: Ježišmarja. Zlatý vnuci.
0: No, někdy. Ale ne, jako... Já tě mám rád.
1: Já tě taky mám ráda a protože tě mám opravdu ráda, tak můžeme odejít dneska a tě pustím domů, aby ses odpočinul. A zase zítra.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Hasiči v noci na dnešek pokračovali v prolévání sutin hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Lidem v okolí nadále doporučují nevětrat. Spojené státy v noci opět útočily na Irán. Ten odpověděl údery na země v Perském zálivu a na Jordánsko. Teherán opakovaně uvádí, že terčem jsou americké základny. Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále v All England Clubu porazila trojku žebříčku Alexandra Zvereva z Německa. A co se týká počasí, tak dneska bude od odpoledne převážně polojasno. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v 10 a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle jsou Jungle, The Wave, nová hudba tady u nás na Express FM, kde vás u dopoledního vysílání vítá Míša Tůmová. Já jsem dneska ráno nechala doma mobil. Jo, všimla jsem si toho cestou do práce někde, já nevím, asi po 2 kilometrech. Už jsem se nemohla vracet, už nebylo cesty zpátky. A jako první, úplně naprosto směšná myšlenka mě napadla, jak já dojedu do práce. Protože cestu já samozřejmě znám i poslepu, ale já jsem strašně zvyklá používat Waze. Kvůli kolonám, kvůli uzavírkám a teď bez toho mobilu, jo, kdyby cestou ta kolona, nebo teda nedej bože, zase moje auto kleklo, nebo nějaká nehoda, tak co jako, tak přijedu pozdě, dostanu vynadáno a nikdo nebude vědět prostě, že jsem na cestě, že halo, Míša se řítí. Pak jsem zvykla ještě poslouchat půl cesty babu s Vaškem a půl cesty se rozmlouvat do pár hiphopových tracků, co si pouštím, abych si uvolnila čelist, abych se rozmluvila, což jako nevadí, to se dá zvládnout i s tím, co se hraje v rádiu. No a pak přijedu k práci, zaparkuju a ten parking si platím taky mobilem, takže teď panika, jestli mám aspoň peněženku, protože tu já nosím sporadicky, právě protože platím mobilem a i doklady už mám v telefonu. Takže jsem si po 100 letech musela zapamatovat svoji SPZ-ku, běžet k tomu parkovacímu automatu a zaplatit takhle oldschoolově. A to ještě, že jsem tu peněženku měla, že jo, protože v ní byla ta karta, jinak já nevím, jak bych zaplatila. Tady jezdí pořád takový to zlý autíčko s těma kamerama, tak to by mi hned jedna pokuta přilítla. No, ale hele, to je hrozný, jak jsem na tom závislá. Jdeme na hudbu. Dominic Fike, Dancing on the Courthouse.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
2: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
3: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
4: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
5: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda Bea K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
9: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO 15. Nahraďte cukr ovocem.
10: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
11: Do Lucerna Music Baru míří Welshly Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary, z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshly Arms, 24. července, Lucerna Music Bar.
12: Trápí vás plíseň nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin, pryskyřicový lak na plísně nechtů. Aplikujte na poškozené nechty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
13: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.

Tohle to byl Leon Bridges, If It Feels Good, na vlnách Express FM. Já vás vezmu do vesmíru. Tak, ať unikneme trochu tomu pondělnímu stresu. V odborném časopise The Astrophysical Journal vyšla přelomová studie o planetě s označením GJ3378b, česky GJ3378b. Ta se nachází v obyvatelné zóně jenom 25 světelných let od nás, což je v měřítku naší galaxie v podstatě přes ulici, a je v souhvězdí žirafy. A oni sice francouzští astronomové objevili už před 2 lety, ale američtí kolegové teďka ty data přeměřili a zjistili, že planeta je o polovinu lehčí, než se myslelo, že se jedná o kamennou superzemi, která od svojí hvězdy dostává 90% stejného záření jako my od našeho slunce. Oběhne své slunce za 21 dní a panujou na ní ideální podmínky pro existenci kapalné vody. Vědci neskrývají nadšení, protože hledání stop mimozemského života je zase fous blíž. Jestli tam jsou pevniny a oceány nebo jenom pustý krátery, to zatím nevíme a dozvíme se to za pár let, zhruba třeba za, si myslím, takových 12 zhruba, co jsem četla, až bude k dispozici nový superteleskop od NASA. To je zrušo. A když už jsme ve vesmíru, tak tam ještě můžeme na chvilku pobejt i hudebně s Prodigy. Outer Space.

Lord a Royals, to už se za pár dní budete moct poslechnout naživo na Colors of Ostrava. My teďka ale úplně změníme téma. Anthony Hopkins, jo, jeden z nejslavnějších herců na světě, si v životě došel pro ty nejprestižnější filmové ceny, ale jeho největší životní vášeň byla vždycky úplně jinde. Slavný 8 a 10... Pardon, je mu 88. Je mu 88 a on oznámil, že na konci srpna vydá autorské album klasické hudby s názvem Life is a Dream. Samotný Hopkins přiznal, že hudba byla jeho úplně prvním dětským přáním a touhou a skládá jí celý život. Na desce se objeví orchestrální skladby, který u sebe schovával přes 60 let. První single, který vyšel minulý pátek, přitom Hopkins vymyslel už v roce 1963 jako mladý začínající divadelní herec a vzpomíná v něm na svoje dětství ve Walesu. Tak ten, kdyby vás omrzelo tuc a kytary a tak a zajímalo, co v mladým Anthonym v 60. dřímalo, tak si to najděte.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
13: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
14: A kdy to bude?
13: 23.7.
14: A kde to bude?
13: V areálu A7 v Olešovicích.
14: A kde si můžu koupit lístky?
13: Předprodej na Go Out, tak tam šupej.
15: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
16: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
15: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
17: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička. Potisk, tyčka, bela, CZ.
18: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
19: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
18: Těšíme se na vás.
20: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Music. First.
21: Express FM.

0: Pokud se věnujete ilustraci nebo street artu, nebo jste jakkoliv takhle zruční a kreativní, tak mám pro vás docela zajímavou výzvu. V Broumově se chystá festival umění ve veřejném prostoru a organizátoři aktuálně hledají autora pro zhruba 50-metrový mural na historické fasádě. Vítaný jsou návrhy, které reflektují místní historii, ale podmínka to není. Jenom teda pozor, protože jde o památkovou zónu, tak se finální kousek bude ladit ještě potom s památkáři. Samotná realizace na stěně proběhne na konci srpna a vybraný autor dostane k dispozici veškerý materiál, technický zázemí, proplacený ubytování s dopravou a k tomu čistý honorář 45 000 korun. Přihlášky přes online formulář se zavírají 24. července, tak pokud jste výtvarně nadaní a zdatní a šli byste do toho, mrkněte na web culturenet.cz.
1: Dopoledne. Na Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ceny ropy se v úvodu týdne výrazně zvyšují. Nárůst se blíží 5%. Trh reaguje na další eskalaci konfliktu na Blízkém východě, kde Spojené státy a Irán bojují o kontrolu nad Hormuzským průlivem. Ten je klíčový pro vývoz ropy a dalších surovin ze zemí kolem Perského zálivu. 12-letý Syřan pobodal nožem ve vídeňském parku tři krajany ve věku

0: 14, 15 a 16 let. 15-letý utrpěl velmi vážná zranění v oblasti hrudi. Chlapce po činu vyslechla policie a propustila ho domů s tím, že ho stíhat nebude, protože vzhledem ke svému věku není trestně odpovědný. České volejbalistky odehrály v Bělehradě celkem 4 zápasy. V Lize národů v Srbsku prohrály s Německem a Nizozemím, zvítězili proti Bulharsku a Francii. Poslední 5. set v závěrečném utkání s Francií skončil výhrou 20-18. A dneska bude od odpoledne převážně polojasno, nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Zprávy v 11 jsou za náma a jdeme na hudbu.
1: Radio Express FM.
2: Express FM.

Posloucháte Express FM, tohleto je MK a zpěvačka Poppy Bez Komp. A pokud jste někdy zkoušeli stavět dům, nebo jste jenom čekali, až ve vašem okolí vyroste nová škola nebo silnice, nebo se tam prostě postaví něco, co vy byste ocenili, tak mám pro vás zásadní zprávu. Poslanci schválili velkou novelu stavebního zákona, která má přinést největší revoluci v povolování staveb za poslední roky. Cílem je zkrátit nekonečné čekání z let na pouhý měsíce pod heslem jeden úřad, jedno řízení a jedno jediný razítko. Nově totiž vznikne obří úřad rozvoje území, který pod sebe stáhne většinu agendy a zruší dosavadní obíhání hasičů a hygieniků a všech těch nutných věcí, co je potřeba oběhat. Velký bytový projekty navíc půjde schválit ve zrychleném řízení za pár týdnů. Opozice sice varuje před byrokratickým kolapsem, protože se mění celá struktura úřadů, ale stavební firmy i developeři mluví o historickém průlomu. Zákon má začít platit už od příštího ledna. Tak si držme palce, ať to funguje podle plánu a že to zase budou v obstrukce. Ale doufám, že ne. Zní to dobře. Zní to velmi dobře. Jdeme dál s hudbou. DMAs, My Baby's Place.

0: Posloucháte Express FM, tohle je Weekend, Playboy Carti a Madonna Popular. Za malou chvilku tady bude taky Malcolm Todd a jeho track Earrings, Billie Eilish a vrátíme se zpátky do vesmíru. Nebo spíš za náma někdo přiletí z vesmíru. Zůstaňte na ladění.
1: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
2: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
3: Express FM.
4: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
5: Roier.cz. Co to je?
6: Moje mašina na výnosy. V Roieru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
5: A kde je háček?
6: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. Roier.cz.
7: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
8: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
9: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
10: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Art Bud, Brutalismus 3000, Dar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
11: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
14: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
15: Páchnoucí klimatizace po zimě?
16: V autě 40 stupňů?
15: To nechcete.
16: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
15: Jsme tu pro vás.
16: Klima Express.
15: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
16: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
15: Skočte si nakoupit.
16: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
15: Objednejte se na
16: klimaexpress.cz.
17: Express FM.
18: Hudba. Na prvním místě.

like it when you take control, even.

0: Představte si, že u nás zítra přistane lítající talíř, vyleze z něj mimozemšťan a řekne: hele lidi, co je to ta věc, který říkáte hudba? Přesně tuhle tu otázku položil svým čtenářům britský deník Guardian a odpovědi jsou ze všech konců spektra, bych řekla. Vědci by vsadili na komplet celý dílo Johanna Sebastiana Bacha, abychom se prej před vesmírem trošku jako vytáhli, ale mezi nejčastějšími typy fanoušků se objevuje David Bowie s albem Black Star, zpěvačka Björk nebo klasika od Pink Floyd The Dark Side of the Moon. Naopak jeden z čtenářů navrhl, že by jim pustil skotský dudy. Prej proto, aby ufoni okamžitě odletěli, už se nikdy nevrátili a kolem celý naší sluneční soustavy rozestavili cedule pozor nebezpečí. Další tam navrhli absolutní destrukci v podobě hitu Barbie Girl od Aqui nebo dětskýho pekla Baby Shark, což by prej zafungovalo jako skvělej odstrašovák. Na tom možná něco bude. Co byste jim pustili vy? Jakože tohle je hudba, tomuhle my tady na zemi říkáme hudba. Co vás napadne jako první? Já vím, je pondělí, takže šance na nějaký interakce s váma jsou mizivý, ale pokud vás něco napadá, tak mi to napište. 602 604 903.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

Camila Cabello a Willow, Psycho Freak na Express FM. Já bych se ještě vrátila k tomu, co bychom zahráli mimozemšťanům, kdyby se nás zeptali, co to je ta lidská hudba. Šla jsem se zeptat i babu, ale ta měla moc doplňujících otázek, jako jestli jde o to, že oni sami vůbec nemají žádnou hudbu, a nebo mají nějakou svoji a my si s nima chceme poměřovat pindíky. Což je ale docela validní doplňující dotaz, musím říct. Já bych třeba za sebe chtěla, ať už jako oni mají hudbu nebo ne, aby tam u nás v té naší hudbě byla slyšet kytara a klavír a nějaký jako fakt pěkný vokál a ideálně i backing vocals, aby tam jako zpívalo víc lidí a aby to mělo nějakou gradaci a emoce. To by jim podle mě muselo odpálit dekel. A tak nějak mě to jako dovedlo ke spoustě skladeb od kapely Queen. A já bych jim asi pustila Somebody to Love, protože to je takový příjemňoučký. Ta za mě splňuje všechno. Z vašich zpráv je to tak nějak taky půl na půl, jakože klasická hudba versus kytarovka. Třeba Lucka vybrala Nessun Dorma v podání Pavarottiho, což je podle mě na poměřování pindíků jako dělaný. To je dobrý tip. A pak tam taky zaznělo z kytarovek Faith No More. A já jsem tady vybrala od nich I'm Easy, protože to je taková příjemná věc takhle k pondělku.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
8: Jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
7: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
9: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
10: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
11: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
10: Více informací na rekbyty.cz.
11: Rekbyty, záruka kvality.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
13: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Rapper Drake přišel o $1 million. O poctivě vyspívané peníze ho připravil za 69 sekund Max Holloway, který ve 329. díle UFC porazil o comeback snažícího se Conora McGregora a sázka na Ira tedy nevyšla. Kdo měl naopak radost z prohry byl Machine Gun Kelly, který reagoval na Instagramu: stářím se mu podle mojí kolena, ten pravý Conor se už neudrží. Nepřátelství mezi nimi sahá až do roku 2021, kdy se oba zúčastnili udílení cen MTV Video Music Awards a málem si dali do čumáku na červeném koberci. Sam Fender a Olivia Dean se zapsali do historie britských hitparád, když se jejich společný single Rain Me In oficiálně stal nejdéle singlem číslo jedna všech dob. Skladba, která se od svého debutu v červnu 2025 držela na vrcholu neuvěřitelných 16 týdnů po sobě jdoucích, překonala 32-letý rekord, který předtím držel velký hit od Wet Wet Wet Love Is All Around. Americký hudební průmysl již zřejmě rezignoval na umělou inteligenci v hudbě, a tak po 35 letech, co začal nálepkovat alba upozorněním Parental Advisory kvůli nevhodné hudbě pro děti, bude se přidávat samolepka AI s tím, aby bylo hned jasné, s kým máme tu čest. A člověk to není.
0: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Opilý rybář ohrožoval na Blanensku dva rybařící chlapce plynovou pistolí, ze které vystřelil. Chlapci mu ujeli na loďce a zavolali policisty. Policejní mluvčí Petra Hrůzová o tom informovala na webu krajského ředitelství. Evropská unie a její členské státy dnes odsoudily ruské kybernetické útoky, konkrétně operace skupiny Turla, která podléhá ruské federální bezpečnostní službě FSB. EU zároveň přijala dosud nejrozsáhlejší balík sankcí v rámci kybernetického sankčního režimu. Sankce byly uvaleny na 9 jednotlivců a 4 subjekty. Dominik Stříteský s Fabií ovládl automobilovou rally Bohemia. Druhý skončil Filip Mareš s odstupem 2 sekund a 3 desetin. Stupně vítězů doplnil Jan Kopecký, který ztratil na vítěze 25 sekund. Stříteský ovládl soutěž po třetí v kariéře. A dneska bude od odpoledne převážně polojasno, nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Je poledne a ještě jednou vás zdraví Míša Tůmová.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tohle jsou 21 Pilots na Express FM s trackem Overcompensate, čili nadměrně kompenzovat. Za malou chvilku Tuvalu, anebo taky Bleachers.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
8: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
7: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
9: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
10: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Leto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
12: Páchnoucí klimatizace po zimě?
13: V autě 40 stupňů?
12: To nechcete.
13: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
12: Jsme tu pro vás.
13: Klima Express.
12: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
13: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
12: Skočte si nakoupit.
13: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
12: Objednejte se na
13: klimaexpress.cz.
14: Express. Music first. Express FM.

Posloucháte Express FM, tohle byly Bleachers, I Wanna Get Better. Před námi je britský hudební producent Milo Evans, a.k.a. Nimino, za kterýho mluví skvělá hudba, ale jinak o něm toho moc jako zjistit nejde. Na svém Spotify profilu má napsáno Nimino, but don't go correcting anyone. Čili, že se má vyslovovat Nimino, ale nemáte někoho opravovat, pokud to bude říkat jinak. Jinak tam nemá vůbec nic napsaného o sobě. A to je jako veškerý info, který jsem dostala. Jinak on letos odehrál i nabušený set na kalifornském festivalu Coachella a vy teď budete mít možnost si na něj už v sobotu zapařit i tady u nás v Česku, a to na Colors of Ostrava. Kdo tam jdete, závidím. Užijte si to.

Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

Posloucháte Express FM? Já jsem se před chvilkou koukala na náš web expressfm.cz. Dneska je to přesně 24 let, co producent a DJ Fatboy Slim uspořádal ve svém rodném přímořském městě Brightonu obrovskou plážovou party. Původní počet očekávaných účastníků se ze 60 tisíc vyšplhal na 250 000 lidí. To způsobilo obrovský dopravní problémy na míle daleko od vyhledávaného letoviska. Big Beach Boutique 2, jak se party jmenovala, si vyžádala 171 zraněných, 6 zatčených a bohužel 2 lidi následkům zranění i pak podlehli. Úklidová akce pak trvala několik dní a stála přes 300 tisíc liber. Z pláže bylo odvezeno 160 tun odpadu a Fatboy Slim na tuhle akci věnoval 75 tisíc liber na ten úklid. Tady ta akce se pak stala případovou studií pro event management, čili organizování akcí, a od té doby nebyl v Británii povolený žádnej podobný bezplatný koncert. Fatboy Slim se obával negativní reakce, ale získal podporu od obyvatel Brightonu. V dalších letech uspořádal na brightonské pláži další koncerty, ale tentokrát s přísnějšími bezpečnostními opatřeními a omezeným počtem vstupenek. Tak si ho dáme. Right about now, the funk's

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Express FM.
5: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Barry Can Swim, Return to Bebo. Skvělá nová záležitost tady u nás na Express FM, kde se pomalu, ale jistě blížíme k jedné odpolední, což znamená fun fact nakonec. Věděli jste, že 4 státy světa mají svoji národní hymnu úplně beze slov? Je to dokonce, jsou všechny z nich evropský. A je to Španělsko, Bosna a Hercegovina, San Marino a Kosovo. Mně to upřímně přijde, nebo by mi bývalo, přišlo docela škoda být jedním obyvatelem, být obyvatelem jednoho z těch států. Protože já si nemím představit, že by nám někdo sebral Boryše, co umí, a Poskaliny. Což jsem jako vůbec malá nechápala, že jako celou tu větu, Boryš umí po skalinách, my jako dítěti, ta věta přišla taková ufonská, ale ve škole nám to pak vysvětlili. Nicméně Boryš umí, to si nechávám, do dneška se tomu vždycky zasměju. Tímhletím fun factem se loučím a těším se zase zítra od 10. Tak čau!

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Brněnský výrobce traktorů Zetor ukončuje po 80 letech výrobu v Brně a produkci přesouvá do Indie. Výroba v Evropě je podle vedení firmy neefektivní. V Brně zůstane centrála společnosti, vývojové centrum, vzniká obchod s náhradními díly a distribuční centrum. Ukončení výroby se dotkne 33 lidí. Nejméně 27 lidí zahynulo při požáru, který zachvátil bar v thajské metropoli Bangkoku. 22 dalších lidí je v kritickém stavu a příčina požáru zatím není jasná. České tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si díky postupu do souboje o wimbledonský titul vylepšili kariérní maximum v žebříčku WTA. Wimbledonská vítězka Linda Nosková je nově 7. na světě, Karolína Muchová je 6. Česko čeká nadprůměrně teplý týden, na většině míst budou odpolední teploty stoupat nad 25 stupňů Celsia. Na jižní Moravě a v Polabí se dostanou i nad tropickou 30.

0: zbytku. Zítra se ale na celém území objeví silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru o rychlosti kolem 90 km v hodině. Na Radio Express FM zprávami odstartovalo odpolední vysílání. Krásné pondělí vám přeje Veronika.
1: Radio Express FM.
2: Express FM.

Nejhranější skladbou tohoto týdne je na Expressu píseň Boys in Blue od Nye Archives. Je to rozchodovka a těmi Boys in Blue neboli chlapci v modré jsou policisté. Ta skladba je totiž reakcí na výbušného bývalého partnera Nye Archives, který během jejich rozchodu přivolal policii k jejím dveřím, aby ji zastrašil. Tak je to takový katarzní song na oplátku, řekla bych. Teď si jdeme na Expressu zahrát Pexeso. Nedoslovně, ale Pexeso, to je název nové pražské indie kapely.

0: Tak teď to dopadla v roce 2007 spolupráce velské kapely Manic Street Preachers a zpěvačky švédské kapely The Cardigans Nini Persons. Dnes mají svátek dámy s krásným jménem Markéta, tak jim přeju všechno nejlepší. Za chvíli si dáme Harry Hostelse.
1: roier.cz Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom.
7: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z fan želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
8: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
10: Music. First.
11: Express FM.

V Karlových Varech se zavřela opona za dalším ročníkem Mezinárodního filmového festivalu Křišťálový Globus pro nejlepší film v hlavní soutěži. Porota přisoudila filmu, který je myanmarsko-česko-francouzskou koprodukcí a jmenuje se Padlé ovoce. Vypráví o dvou myanmarských textilních dělnicích, které hledají únik z tvrdé reality ve vzájemném důvěrném vztahu, který je ale v zemi společensky nepřijatelný. No a diváckou cenu si z Varů odvezla Helena Třeštíková za svůj časozběrný dokument Bára Basiková. Dneškem startují oficiální ozvěny v Šary Vary, a to ve třech pražských a v jednom brněnském kině. Jaké filmy tam uvidíte a kde přesně, tak to vám řeknu v dalším vstupu. Na řadě je teď song od George Smith, jmenuje se What's Done Is Done.

Tak to byl krásný vláčný ploužák od skupiny Arctic Monkeys. Zdraví vás Veronika, posloucháte Express. Ještě než se dostanu k těm karlovarským oficiálním ozvěnám Šarivary, které přeci jen budou pouze v Praze a v Brně, tak bych ráda řekla něco o filmech, které se z Varů dostávají do širší distribuce. Já vím, že tento týden prostě bude jednoznačně ve znamení nejočekávanějšího filmu tohoto roku, a to je Odyssea Christophera Nolana. Ale nemělo by zapadnout, že do kin se tento čtvrtek dostane také český film, který měl, nebo československý, který měl v Karlových Varech velký ohlas, a je to Pramen. V hlavní roli s Anjou Geislerovou. V tomto týdnu v kinech poběží také zrestaurovaná verze filmu Davida Ondříčka Šeptej, která ve Varech oslavila 30. narozeniny toho filmu, takže buďte jako prezident Petr Pavel a dejte si Šeptej na velkém plátně. No a příští týden se do kin dostane vítězný film z Varů, a to Padlé ovoce, o kterém už byla řeč. Za malou chvíli se dostanu k těm karlovarským ozvěnám. Teď se ale pustíme Coldplay.

0: Tradiční ozvěny Karlovarského filmového festivalu Šarivary. Letos do Prahy a do Brna z Karlovarského festivalu přivezou více než 20 titulů české i světové filmové produkce. Ta přehlídka startuje dnes a potrvá do 19. července. V pražských kinech Aero, Přítomnost a Světozor a také v brněnském Skalním letňáku. Já udělám takový výběr toho nejlepšího, třeba 5 filmů, na které bych vás poslala nejradši a ty vám předestru za malou chvíli, jinak celý ten kompletní program můžete vidět na www.sharivari.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník,
6: malíř,
5: topenář,
6: podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
10: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Express. Music first. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Dva příslušníci STB, kteří za minulého režimu perzekuovali herce Tomáše Töpfera pro jeho názory a původ, se dohodli se státním zástupcem na dvouletých podmíněných trestech. Tomáš Töpfer po mužích nežádal žádnou náhradu škody. Členské státy EU schválily posílení práv cestujících v letecké dopravě. Nová pravidla zajistí jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpožděný let a letecké společnosti budou mít povinnost usadit děti do 14 let vedle rodičů. Dosud si za tuto službu museli cestující často připlácet. Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále v All England Clubu porazila Alexandra Zvereva z Německa 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4. Česko čeká nadprůměrně teplý týden. Na většině míst budou odpolední teploty stoupat nad 25 stupňů Celsia. Na jižní Moravě a v Polabí se dostanou i nad tropickou třicítku. Zítra se na celém území objeví silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru o rychlosti kolem 90 km. V hodině. To byly zprávy ve 14 hodin na Expressu, posloucháte Odpoledne s Veronikou. Já vás moc zdravím a Markéta, ještě jednou všechno nejlepší k svátku.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Gracie Abrams zahájila další hodinu odpoledního vysílání na Express FM, u kterého vás vítá a zdraví Veronika. Ještě z minulé hodiny vám dlužím ty typy z přehlídky Charivari, což jsou karlovarské ozvěny. Letos v rámci této přehlídky můžete vidět 20 snímků. Já jsem pro vás vybrala 4, u kterých opravdu neuděláte chybu, když se na ně koupíte lístky. Jsou to 4 mimořádné filmy. Ve dvou z nich hraje německá brilantní herečka Sandra Hüller. Tak ten první film, na který rozhodně běžte, v Česku bude mít distribuční premiéru až v říjnu, je film, který se jmenuje Fjord. Je to film, který vyhrál festival v Cannes a je to film, ve kterém hraje Renate Reinsve. A je to film o takové rodině, která se přestěhuje k norským fjordům. Další film, který rozhodně stojí za to, se jmenuje Domovina. A to je film černobílý, ve kterém Sandra Hüller, zmiňovaná, hraje dceru slavného spisovatele Thomase Manna, která je automobilová závodnice a zároveň dělá svýmu tátovi řidičku. Oni se společně vracejí z exilu po válce v roce 49 ze Spojených států do Německa a ve východním Německu ve Výmaru se chystají natočit film. Další snímek, který bych vám doporučila, je snímek, který se jmenuje Milovaný a ve kterém předvedl strhující výkon Javier Bardem. Hraje takového uznávaného režiséra, který se vrací do svého rodného Španělska na ostrov Fuerteventura, kde se chystá natočit v poušti film a v hlavní roli hraje jeho odcizená dcera. Je to film, který vám může tím tématem připomenout citovou hodnotu. Takže to je Milovaný a můj poslední tip je takový film jako trošku náročnější a odehrává se v hluboké minulosti. Odehrává se po 30-leté válce a jmenuje se Rose a Sandra Hüller získala za svůj výkon v tomto filmu Stříbrného medvěda na festivalu Berlinale a hraje v něm vlastně takového tajemného vojáka, který dorazil na místo pod cizí identitou. Je to žena, která se vydává za muže. Takže Rose. Tak to byly moje 4 tipy. Samozřejmě si sami můžete vybrat, co by vás bavilo na charivari.cz. Hrát se nám teď bude Lenny Kravitz a pustíme si taky Kasabian.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Dnes je 13. července, v polovině července, což máme už pozítří, začínají padat hvězdy, jedná se o meteorický roj Perseid, je to každé léto stejné, říká se jim slzy svatého Vavřince. No a co se týká toho vrcholu, toho meteorického roje, kdy bude padat 50 až 80 hvězd za hodinu, tak k tomu dojde z 12. na 13. srpna a těsně po novu, což znamená, že ta obloha bude úplně, úplně černá a budou svítit jenom ty hvězdy, z nich některé budou prostě padat, ani když to nejsou hvězdy, je to meteorický roj, ale prostě takže budou naprosto ideální podmínky. Proto lehnout si prostě na záda někde na louku, mimo město a koukat se vzhůru a přát si opravdu hodně, hodně věcí. Možná si ty přání napište na nějaký papírek, protože 50 až 80 přání za hodinu. To až moc, co? Pustíme se za chvíli Post Malone a pustíme se taky Calvina Harrise.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Začněte si s létem.
3: Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
4: Móda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda Bea K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO 15. Nahraďte cukr ovocem.
10: Do Lucerna Music Baru míří Welshly Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshly Arms. 24. července Lucerna Music Bar.
11: Hudba na prvním místě.
12: Express FM.

Tak, aby toho nebylo málo, tak vám k tomu meteorickému roji Perseid, který bude vrcholit v noci z 12. na 13. srpna, ale už můžete ty Perseidy pozorovat příští týden, tak vám ještě přidám největší zatmění slunce do roku 2075, jo. Velká věc a to je taky 12. srpna. My neuvidíme úplné zatmění, toho se dočkají v části Španělska, taky na Islandu nebo v Grónsku, ale my uvidíme poměrně jako silné zatmění, protože ten měsíc zakryje 86% toho povrchu slunce. Měla by to být fakt jako úžasná podívaná a nastane v 7.19 večer. Jo, podvečer nebo večer toho 12. srpna. Tak můžete si poznamenat, jako nejdu do divadla, koukám se na nebe z 12. do 13. srpna a rozhodně si opravdu vyjeďte někam pryč, protože myslím si, že tohle to se nebude dlouho opakovat. Rozhodně ne do roku 2075. A v roce 2075 mě bude 100. Takže uvidíme, jestli uvidíme. Hrát nám teď bude Morčíba Andres Mínáhu. Express FM. Express.

0: pozítří ve středu otevře své barevné brány festival Colors of Ostrava, který není jenom o muzice, ale velkou roli na něm hraje taky třeba divadlo. Pokud mohu doporučit, tak určitě běžte, ale určitě běžte, pokud jste ještě neviděli, kultovní záležitost inscenace Shreks Aginy Schulzové bude ve čtvrtek v malém sále na Gong Stage. Uvidíte třeba Simonu Levandovskou, uvidíte Radka Leifera. Je to inscenace určená zejména pro mladší publikum. Na Colors přijede také prezident Petr Pavel, v sobotu povede rozhovor s Liborem Boučkem. No a co se týká těch velkých headlinerů, tak největším lákadlem jsou letos 21 Pilots. Je to dvojice z Ameriky, která byla oznámena jako úplně první. Je to taky nejdražší položka festivalu Colors of Ostrava. 21 Pilots stejně jako v roce 2022 vystoupí hned ten první den ve středu večer a předpokládá se tedy, že ten areál bude zaplněn už od samého začátku. My si od 21 Pilots teď poslechneme úplně první skladbu, kterou jsme od nich hráli, a je to skladba Lane Boy z roku 2015.
1: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Pilots reprodukovaně a už pozítří večer naživo na Colors of Ostrava. Za malou chvíli tu máme Rudimental a pustíme se taky čerstvou novinku od Sombra. Hudební zprávy pro vás připravil Vašek, takže ho za chvíli uslyšíte taky.
1: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express.
3: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
2: Express FM.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Grape Festival pozýva do Grape Zoo. Do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Art Bud, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Vince DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
6: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
13: A kdy to bude?
12: 23.7.
13: A kde to bude?
12: V areálu A7 v Holešovicích.
13: A kde si můžu koupit lístky?
12: Předprodej na Go Out, tak tam šupej.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaero v Kunratice.
15: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
2: Express. Music first. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy. Music News. Rapper Drake přišel o $1 million. O poctivě vyspívané peníze ho připravil za 69 sekund Max Holloway, který ve 329. díle UFC porazil o comeback snažícího se Conora McGregora a sázka na Ira tedy nevyšla. Kdo měl naopak radost z prohry byl Machine Gun Kelly, který reagoval na Instagramu: stářím se mu podle mojí kolena, ten pravý Conor se už neudrží. Nepřátelství mezi nimi sahá až do roku 2021, kdy se oba zúčastnili udílení cen MTV Video Music Awards a málem si dali do čumáku na červeném koberci. Sam Fender a Olivia Dean se zapsali do historie britských hitparád, když se jejich společný single Rain Me In oficiálně stal nejdéle singlem číslo jedna všech dob. Skladba, která se od svého debutu v červnu 2025 držela na vrcholu neuvěřitelných 16 týdnů po sobě jdoucích, překonala 32-letý rekord, který předtím držel velký hit od Wet Wet Wet Love Is All Around. Americký hudební průmysl již zřejmě rezignoval na umělou inteligenci v hudbě, a tak po 35 letech, co začal nálepkovat alba upozorněním Parental Advisory kvůli nevhodné hudbě pro děti, bude se přidávat samolepka AI s tím, aby bylo hned jasné, s kým máme tu čest. A člověk to není.
0: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Poslanec za motoristy Filip Turek měl v Praze u stanice IP Pavlova krátce popolední dopravní nehodu. Jeho černý Mercedes se srazil s nemocničním autem, to skončilo na střeše na tramvajových kolejích. Turek jel podle svých slov na zelenou, druhé auto mělo mít podle policie zapnuté výstrašné znamení. Věc řeší policie. Okénko letadla společnosti Ryanair, které se v pátek na cestě ze Soluně do Německa během letu rozbilo a pod tlak následně jednoho z testujících téměř vysál, rozbila zřejmě lopatka pravého motoru Boeingu 737, píše to deník Bild. České tenisky Linda Nosková a Karolína Muchová si díky postupu do souboje o wimbledonský titul vylepšili kariérní maximum v žebříčku WTA. Vítězka Wimbledonu Linda Nosková je nově sedmá na světě, Karolína Muchová je šestá. Na většině míst Česka budou tento týden odpolední teploty stoupat nad 25 stupňů Celsia. Na jižní Moravě a v Polabí se dostanou i nad tropickou třicítku. Zítra se na celém území objeví silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru o rychlosti kolem 90 km v hodině. Bylo 15 hodin, posloucháte odpolední vysílání na Express FM. Od mikrofonu na vás dál zdraví Veronika Kloušková. Přeju vám krásné pondělí.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tak to byla anglická rocková kapela Nothing But Thieves, která pozítří zahraje v Řecku a potom hraje dva dny v Rumunsku, kdybyste se tam náhodou pohybovali, a pokud se tam pohybovat nebudete, tak 22. ledna můžete Nothing But Thieves zaskyhnout v pražském O2 Univerzu. Je léto, co týden to nějaký velký festival, na některé festivaly se vyplácí, silně vyplácí vjet kousek za naše hranice. Já jsem měla velmi silné FOMO o tomto víkendu, když jsem viděla ty krásné záběry Gorillaz a The Cure ze slovenské Pohody, ty rozesmáté davy, které tam byly, ale člověk nemůže být prostě všude, to nejde na dvou místech, nemůže se prostě roztrhnout. Pozvu vás na další slovenský festival, který ještě před námi, a je to festival Grape, takže už za chvíli informace, a teď nám zahrají Joy Anonymous dohromady se skvělým

see your eyes in the air real quickly.

0: Přesně za měsíc 14. a 15. srpna se na letišti v Trenčíně uskuteční oblíbený multižánrový festival Grape, který na Slovensko přiveze poprvé hvězdu R&B Georgia Smith, která, pokud se nemýlim, nehrála ještě ani v Česku. Kromě ní se tam můžete těšit na vystoupení britské rock'n'rollové partičky mladé, která způsobila velké pozdvižení na Bloodfestu. Všichni o ní mluvili, je to skupina Leap, přijede taky C-Met, přijede Young Lean, přijede skupina Parcels, přijedou The Wombats, slovenský Fulcrum tam bude mít velkou show, z Belgie přijede DJ Netsky a další a další a další. Každý rok má Grape svoje téma, svůj dress code, v loni to bylo sportovní téma, sportovci, letos je to mýtická zoo, což znamená, že se po areálu festivalu budou procházet bytosti z říše fantazie. A je to taková pozvánka do vizuálně fascinujícího ekosystému. Takže je to výzva pro každého, kdo se nebojí ukázat svoji divokou stránku. Můžete použít peří, drápy, tykadla, různé lesky, výrazné vzory vašeho oblečení. Fantazii se na Grapeu opravdu meze nekladou. Takže vyražte do mýtické zoo. Za chvíli se pustíme jedny z účinkujících, budou to The Wombats.
1: roir.cz. Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
5: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
12: Do Lucerna Music Baru míří Welshley Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary, z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshley Arms, 24. července, Lucerna Music Bar.
13: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
14: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
13: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
15: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk. Trička Bela CZ.
16: Páchnoucí klimatizace po zimě?
17: V autě 40 stupňů?
16: To nechcete.
17: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
16: Jsme tu pro vás.
17: Klima Express.
16: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
17: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
16: Skočte si nakoupit.
17: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
16: Objednejte se na
17: klimaexpress.cz.
8: Express FM.
18: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express Old School.
1: V našem Old Schoolu si pustíme obrovský hit, je to song Free od americké zpěvačky Ultra Natay, který vyšel v roce 1997 na její třetí desce. Je to taková hauzina, ve které hodně slyšet taky soul, garáž nebo disco. I když se to nezdá, tak ten song byl hodně inspirován písní od R.E.M. Losing My Religion, taky tracky od Sheryl Crow a různými rockovými věcmi. Původně to začínalo vlastně jako rocková skladba, až se potom do toho prostě přidávali ty taneční vlivy a vznikla z toho taková příjemná hauzina, ze které se stal globální hit a gay komunita zvlášť v tom songu našla takovou jako hymnu o prostě vlastní síle. Takže tak, Ultra Natay, Free a rok 1997.
0: Express Old School.

0: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazyvaukci.cz.
5: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
8: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
9: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
10: A kdy to bude?
9: 23.7.
10: A kde to bude?
9: V areálu A7 v Olešovicích.
10: A kde si můžu koupit lístky?
9: Předprodej na Go Out, tak tam

0: opraví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rek byty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rek byty, záruka kvality.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
7: Hudba na prvním místě.
8: Express FM.

0: sobotu proběhlo opravdové tenisové Nagano, to finále Wimbledonu v podání dvou holek z Moravy bylo minimálně pro mě jako absolutně infarktové. Já jsem to nemohla sledovat v televizi. Musela jsem to sledovat na online přepisu, protože jsem byla v autě a ani jsme tam nechytli rádio, takže já jsem to četla. Teď se to zasekávalo, ten příjem internetový. Prostě úplně jsem byla z toho absolutně na nervy. Gratuluju 21-leté vítězce Wimbledonu Lindě Noskové. Gratuluji k té obrovské míše, která se jmenuje Venus Rose for Water a je to vlastně cena, která je pouze symbolická, která zůstává v muzeu All England Clubu po té, co s ní vítězka absolvuje takové kolečko. Je to vzácná mísa, která byla vyrobena v roce 1864. Na té velké recepci si nakonec Linda Nosková zatončila jako každým rokem s vítězem mužské dvouhry, kterým se stal Jannik Sinner. Moc jim to spolu šlo a my si pustíme na rozloučenou, než já řeknu ahoj, pustíme tu skladbu, na kterou společně zhruba tak půl minuty se snažili tančit. Je to Can't Stop the Feeling od Justina Timberlake. Takže ještě jednou moc gratuluju. Vy se mějte krásně, milí posluchači. Za chvíli už je tady Express Drive a s ním pánové Michal a Petr. Ahoj.
1: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Jmenuje se Johan a jde o první várku léčebného konopí vypěstovaného v nemocnici v Česku, která může vyrazit do všech koutů republiky za pacienty k léčbě bolesti. Šarže je přilomová nejen pro pěstírnu konopí brněnské fakultní nemocnice u svaté Anny, ale také pro české zdravotnictví. Nově je schopno léčbu konopím pokrýt z části i z vlastních zdrojů. Peking důrazně varoval Moskvu před použitím jaderných zbraní, ať už taktického či strategického určení. Na summitu NATO v Ankaře to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tím, že se o intervenci Číny dozvěděl od evropských představitelů. Možnost jaderných útoků zvažoval šéf Kremlu Vladimír Putin po úspěšných útocích Ukrajiny v loubi ruského území. Lukostřelkyně Maria Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru a díky vítězství v Madridu si zajistila účast na finále seriálu. Ve španělské metropoli neztratila mistryně světa z roku 2023 v rozhodujícím souboji s Turkyní Elif Gekir ani set. Odpoledne očekáváme skoro jasno až polojasno, k večeru na západě přibývání oblačnosti, na horách se mohou při zvětšené oblačnosti výjimečně vyskytnout i přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě kolem 25, na horách kolem 22. Nehoda tramvaje s osobákem komplikuje průjezd ulicí Milady Horákové v Praze. Autobus se střetl s osobákem v ulici Dopravní v Praze a v ulici 28. října v Ostravě havaroval cyklista, na místo míří záchranné složky, s opatrností projedete. Cyklista havaroval také na silnici 12255 u obce Lhenice v okrese Prachatice a také se srazil s osobákem v ulici náměstí Tyrše a Fignera v obci Mohelnice v okrese Šumperk. Další nehody pak komplikují provoz v ulici Pekárenská v Českých Budějovicích, na silnici 159 u obce Týn nad Vltavou v okrese České Budějovice nebo na silnici 193 u obce Horšovský Týn v okrese Domažlice. Na Express FM právě startuje odpolední drive a během následujících 3 hodin vysílání tu s vámi budou Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Koncentrovaná letní pohoda. Tohleto je single The Wave od londýnské trojice Jungle.
1: A Jungle my máme rádi.
0: Jo, Jungle jsou skvělí, protože jako z toho fakt vyzařuje takový jako, víš, jako takový ty pozitivní vibrace.
1: Je to chill.
0: Je to chill. Jak ty jsi chilloval o víkendu?
1: Hele, nic, co by vybočovalo z běžného rámce ani standardu a možná ani něco by zajímalo posluchače. Normálně strávený víkend, samozřejmě nějaký příhody bych měl, ale ty si já ještě schovám, protože ty jsou, některý jsou jako nepublikovatelný v tuhle hodinu. Klasický prostě víkendíček, co ty?
0: No, já jsem v sobotu byl na akci 90ky na zámku, bylo to v mých rodných Pardubicích, takže jsem si to užil dvojnásob. Jo, a tak jako hele, v pohodě, lidi pařili. Končilo se v 10, protože noční klid, bylo to venkovní akce. Já jsem říkal jako, hele, od 4 do 10 hrát každý víkend, vůbec mi to nevadilo, jo?
1: No tak prostě... ono to není žádná sranda, jako to máš v podstatě nějakých kolik, 6 hodin.
0: Jo, my jsme tam ještě střídali s kolegou, jo, takže jako na půl. No ale hlavně... Spal jsem u rodičů v Pardubicích, takže za 7 minut jsem byl v posteli, že jo?
1: Ve svém dětským pokojíčku.
0: No jasně. No.
1: A máš tam furt motýla Emanuela na zdi.
0: No, tak snad jasný, vedle krtečka, ne? Jako, tam patří snad, ne? Maková panenka samozřejmě nesmí chybět.
1: Jo, přesně no, tak.
0: Sbírka autíček, všechno na svém místě.
1: Maková panenka přibyla až v pubertě, viď?
0: Ale dobrý je, že teďka, jak máme malý dítě, tak to můžeme svádět, jakože to je kvůli němu,
1: jo,
0: že?
1: Jo, jo.
0: To, že to tam je už 38 jo. let nebo kolik, tak to...
1: My bychom se na krtečka normálně nedívali, jak to jasný, po nás chce.
0: Jo, jasně. Ten táto, dej tam ty transformery. Ne, krteček, podívej, už má kalhotky.
1: Dole. Pondělní odpoledne na Express FM.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Co si přejete zažít na cestách se Slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na Slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat. To musíte zažít.
2: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
3: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
4: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
5: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
8: Ekokom.
5: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
9: Jsme PT Service. Sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
5: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
10: Do Lucerna Music Baru míří Welshly Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshly Arms. 24. července Lucerna Music Bar.
11: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
12: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
13: Hugo? Aperole, Fiero, volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
14: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
15: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
16: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
15: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
17: Music. First.
18: Express FM.

0: Všechny drby jsou pravdivé, říkají Lizzo a Cardi B. A my tady máme taky takové pravdivé drby o turistech.
1: No, v podstatě o tom, teď jsou prázdniny, sezóna je v podstatě na vrcholu, nicméně provozovatelé hotelů a podobných ubytovacích služeb si tak trošku jako lámou hlavu, jak zabránit tomu, že se jim z pokojů ztrácejí vybavení toho hotelu, jo? Hmm. A to jsou jako třeba kolikrát pokojové květiny a žárovky z lustru a tak dále.
0: Jsem si vzpomněl na Rose z Přátel, jak baterky vzít můžeš, ovladač ne.
1: Ty pravidla se právě v hotelech mírně liší, existují však všeobecná pravidla, který platí skoro všude. Například pokud si do kufru přibalíš hotelový ručník jako talisman, je to krádež.
0: No jasně.
1: Ručníky by měly při vašem odchodu z hotelu zůstat na pokoji. A zlaté pravidlo zní, jestli předmět na pokoji slouží i dalším hostům a patří mezi vybavení pokoje, měl by po vašem odjezdu zůstat na místě. Nicméně, podle serveru Mirrors se z hotelových pokojů velmi často ztrácejí pokojové květiny i s květináčem.
0: To je hrozný, ale...
1: Lidi si berou právě baterky z ovladače nebo od klimatizace a právě ty zmíněné žárovky z lustru taky nejsou žádná výjimka, jo? Podle zahraničních studií si například Britové každý rok odnesou z hotelového pokoje čajové sáčky, ty, co tam máš jako nabídce, v hodnotě až 3 milionů liber. Jo?
0: A tak jako čajový sáčky beru. Ten čaj si se jako mohl uvařit a neuvařil se to, tak se jako uvaříš doma. Jako. Já to třeba neberu, ale jako mám kamaráda nebo i moje drahá, si to třeba jako čas vezmou, jo. Já jako nevím proč, ale dobrý. Třeba máme doma spoustu takových těch bačkor, ale tak to oni by jasně vyhodili. Jakože.
1: Co se týká hotelových papučí, ty si můžeš odvíst domů bez větších obav. Jasně. Většina hotelů tento předmět považuje za spotřební a hygienický. Jejich cena je zahrnuta v ceně pokoje, stejně jako šampóny, kondicionery, sprchové gely a tělová mléka v minibaleních. Jo. Jiná situace nastává v případě, kdy se vám zalíbí hotelový župan či pokrývka. Obě tyto věci jsou součástí vybavení pokoje a není dovoleno vzít si je domů. Župany, stejně jako deky a polštáře, slouží pouze pro vaše pohodlí během celého pobytu a hotel je po každém použití pečlivě pere. Pokud se vám však župan natolik líbí, že byste se ho chtěli odnést, můžeš se normálně domluvit s hotelovým personálem, recepční tě ho rád třeba prodá za nějakou částku. Některý hotel tuhle tu možnost nabízí. Co všechno si můžeme legálně zdarma odnést z hotelového pokoje? Zmíněný papuče, hotelový kartáčky, malou pastu, je-li to k dispozici. Mini kondicione, šampony, sprchové gely, tělová mlíčka, šitíčko, vatový tyčinky, odlišovací tamponky, hřeben nebo čokoládu na polštáři. Jo? A
0: tu jsem si nikdy neodnesl, já ji vždycky, nebo takhle, odnesem si, ale už v břiše.
1: Ale víš co, otázkou jako je, jestli je to fakt nutný, protože tady odborník na etiketu Daniel Schmidt uvádí, mezi námi opravdu je nutné si vzít voný pytlíčky, propisky a tak dále. Každým tímto odnosem se zvyšují náklady, které hotel na jednoho hosta má a kde si hotel tuto ztrátu zahojí? No samozřejmě, že na cenu ubytování. No a on také upozorňuje, že některé hotelové župany a poštáře v sobě mají zabudované speciální čipy. Takže z toho může být...
0: Či zazvoněj doma. Nemáte náhodou ještě doma ten náš župan? My víme, že jo. Tak...
1: No a na závěr kuriozita. Mezi kuriozní předměty, které si naši zákazníci z hotelu odvezli, patří asi celé sady příborů, žárovky, povlečení polštáře, ručníky, župany, čistící prostředky a ty dokonce vzali přímo uklízet se z toho stolečku. To říká zase Lenka Pátek, expertka na cestování. Takže lidé, zase klídek, jo.
0: Jo, víš co, já si myslím, že jako když máme to, co by oni stejně vyhodili, to znamená načatý ty minibalení, který naštěstí už budou snad končit, ne, v Evropské unii už budou zakázeny. A takový ty jako blbosti, když se vezmeš, tak asi jako to nikoho nehrozí, protože oni by to stejně vyhodili do koše, no. Dobrý, ten čaj, že si uvaříš až doma, jako mávnu nad tím rukou, no, ale jako župan nebo žárovku, tak to snad jako není normální, ne?
1: Ne. Express Drive. Na Expressu.

0: Here, 16 hodin, 36 minut na Express FM. My jsme před chvilkou probírali, co si lidé z dovolené přivezou, aniž by měli. No a teď vlastně máme tady opačný extrém. Co lidé jsou schopni na dovolené zapomenout?
1: Nejenom na dovolené, spíš v letadle.
0: Nebo v letadle, no.
1: Určitě se každému z nás se muselo v životě stát, že něco v letadle nechal.
0: Ty přemýšlím.
1: Já jsem tam nechal mikinu, powerbanku, myslím, že bych si vzpomněl takový 3-4
0: jako věci. Jako nějaký věci jsem tam asi zapomněl, ale jako nebylo to asi nic takhle zásadního.
1: No a každý rok po sobě někteří pasažéři zanechají na palubách a v zavazadlovém prostoru věci běžné i bizarní. Společnost, která se jmenuje Unclaimed Baggage Center, je to jeden z nejznámějších amerických oporů v Alabamě, od roku 1970 prodává věci z nenárokovaných zavazadel a ztracených zásilek a zveřejňuje také seznam těch nálezů. A jsou v něm opravdu bizarní věci. Nejčastější zapomenutou věcí na palubě letadla podle průzkumu elektronika. Telefony, sluchátka, nabíječky. To myslím, že nejprve. Na druhém místě jsou pasy.
0: Pane redaktore.
1: Většinou si je lidi zapomínají v těch kapsách předního sedadla.
0: To úplně přesně tuším, jak se to stává. No.
1: Méně očekávané jsou pak zuby, paruky a boty.
2: Já jsem asi nezapomněl? Asi jsem nic nezapomněl, dobrý, můžeme jít.
1: No, unavený mozek prostě funguje podobně jako opilej mozek, takže po dlouhým nočním letu přestane fungovat a už ani neřeší, jestli jsi tam něco nenechal. A ten systém týhle společnosti, co jsem já uváděl, funguje tak, že pokud se o zavazadlo nepřihlásí majitel přibližně do 90 dní, aerolinky ho prodají právě té společnosti Unclaimed Baggage Center.
0: Počkej, a teď ho máš ale jako označený, ne?
1: Když tak se jako, o ně nepřihlásíš.
0: Jakože se musí přihlásit? No jako jasně, tak ono asi stejně to tak uděláš.
1: Všechny tyhle ty zapomenutý věci prostě. A ne všichni mají cedulky na svých zavazadlech.
0: No měl bys jít mít, ne?
1: No a pak se děje to, že zaměstnanci ten kufr otevřou a začnou třídit. A to, co nacházejí, samozřejmě je občas jako velmi zajímavou záležitostí. Za pár let existence obchodu se v kufrech podle té společnosti objevily mimo jiné čínská opiová dýmka, diamant o váze 5,6 karátu, tu ukrytý v ponožce, vakuově zabalené žáby, dudy, rytířský plát, vycpaná husa, samurajský meč nebo kabelka ve tvaru žáby.
0: Ta kabelka ve tvaru žáby možná měla v sobě ty sušený žáby, ne?
1: V nejnovějších zprávách z posledních dvou let přibyly sběratelské hračky Labubu, zlatý kosky o 24 karátech, zlatem pokryté doplňky, australský zlatý slitek o hmotnosti jedné unce a bionická protetická kolena v hodnotě 10 000 dolarů.
0: Jako, chápeš, že někde zapomeneš kolena a nepřihlásí se o ně?
1: No a počkej, dokonce podle dostupných zpráv byla mezi ztracenou nebo zapomenutou zásilkou nalezena záchodová mísa, náhrobní kámen, krokodýlí hlavy i lidské ostatky.
0: Tak, já myslím, že tohle to si úplně říká o to, abychom se zeptali našich posluchačů, co nejhoršího zapomněli v letadle.
1: A nebo co nejkurioznějšího
0: ano,
1: zapomněli.
0: Ano, 602, 604, 903, pište nám své příhody, nás to zajímá. Drive.
3: Odpolední Drive. Na Expressu.
4: Čau, tady je Albert z Lake Malawi a zdravím posluchače rádia Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
1: Express FM.
3: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean & Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
4: Potrebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Hala, Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
12: A kdy to bude?
11: 23.7.
12: A kde to bude?
11: V areálu A7 v Olešovicích.
12: A kde si můžu koupit lístky?
11: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
13: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
14: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
15: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
16: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
2: Express FM.
1: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Tohle byli chlapci z města hříchu The Killers a ukázka z jejich desky Samstown. Poslouchali jste věc s názvem Bones.
1: No a vaše kosti si můžete prohřát na ploše letiště v Trenčíně mezi 14. a 15. srpnem. Tam proběhne velebený festival Grape. Stupenky jsou už v prodeji na grapefestival.sk. No a koho tam uvidíte a uslyšíte, to jsou Georgia Smith, Young Lean a Blady, Parcels, Artbat, Tež Sultana, Leap, Seamed, nebo Brutalism 3000 asi, je to z Německa, tak Brutalismus 3000 prostě.
0: Krom zahraničních věst tam vystoupí samozřejmě celá řada i domácích slovenských umělců v čele s Fulcrumem nebo Corbenem Dallasem. Každopádně, já myslím, že posluchači Express FM dobře hudební festival Grape zná, protože on je známý svým nekonvenčním přístupem k festivalové kultuře a samozřejmě odhalil už i téma letošního dresscodu.
1: Ano, no a to nás zajímá. Co se bude letos prohánět po letišních drahách v Trenčíně? Jaké téma má letošní festival Grape? Pokud to zjistíte, pište na drive@expressfm.cz. No a odměnou vám bude jedna vstupenka pro jednu osobu.
0: Já myslím, že to je krásný.
1: No a my si teď dáme z toho pestrého line-upu jednu ukázku.
0: Ano, rozjíždějí se nám líp, hodně rozjetá formace, která tu nedávno vystoupila, potvrdila svoje kvality. Tohle je One Way Out.
1: No a pokud byste chtěli se o líp něco dozvědět, tak klidně koukněte na web expressfm.cz, protože naše Míša je vyspovídala.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Stovky tisíc aut každý den přijíždí do české metropole a velká část z nich se zasekne v koloně na Praze 6. Situace se navíc bude dále zhoršovat. Radnice doufá, že ji alespoň trochu zlepší třeba zaváděním pruhu pro autobusy. Více informací přináší Seznam zprávy. Členské státy EU finálně schválily posílení práv cestujících v letecké dopravě. Nová pravidla zajistí rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za spožděné lety a letecké společnosti budou mít rovněž povinnost usadit děti do 14 let vedle osob, které za ně zodpovídají, nejčastěji rodičů. Dosud si za tuto službu museli cestující zejména u nízkonákladových dopravců často připlácet. Na festivalu rychlosti v Goodwoodu se potkali dva mistři světa z odlišných disciplín motorsportu. Úřadující šampion Formule 1 Lando Norris a 9-násobný mistr světa silničních motocyklů Valentino Rossi během společné akce připustili, že by si jednou chtěli zazávodit v jedné posádce při nejslavnějším vytrvalostním závodě světa 24-hodinovce v Le Mans. V noci bude polojasno až jasno, na západě během noci i jinde oblačno. Kránu na západě Čech není vyloučena ani bouřka. Nejnižší teploty 18 až 13 stupňů, na horách kolem 13. V ulici Petrvalská v obci Havířov v Kavrině překáží na komunikaci dvě havarovaná vozidla, průjezd se zvýšenou opatrností. V ulicích Chřtinská, Novolíšenská a Jedovnická v Brně se po nehodě tří aut tvoří kolona, která má okolo 100 metrů. Na silnici 272 u obce Přerov nad Labem v okrese Nymburk probíhá vyšetřování nehody osobáku, který je mimo komunikaci. V ulici Poštovní v obci Studénka v okrese Nový Jičín vás přibrzdí nehoda nákladního vozidla s osobákem a na další nehody pak narazíte v ulici Metrologická v Praze, v ulici Radnická ve Vyškově nebo na náměstí Svobody v obci Modřice v okrese Brno-Venkov. Krátce po 17. hodině vás na Express FM zdraví a ničím nerušený poslech přijí Michal s Petrem. Odpolední drive míří do 2. hodiny.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: a Popeba z Combeich Zone, no a my jsme v takové komfortní zóně při pondělku, přestože samozřejmě je to vždycky takový náraz, ten pracovní týden, tak my jsme dneska oba vstávali brzo a jako musím říct, že třeba před vysíláním jsem je chtěl spát, ale jak prostě přijde ten adrenalin toho živého vysílání, rozsvítí se červená, tak už je to dobrý.
1: Tak snad nám to vydrží a snad to vydrží i vám ta energie. Děkujeme za zpětnou vazbu, které se nám od vás dostává. My jsme na začátku řešili téma ztrát v letadlech a dokonce jste nám někteří poslali i docela vtipné věci. Markéta třeba píše, že v letadle ztratila svoje panenství.
0: Hezké.
1: A Benjamin, že tam zase zapomněl svýho bratra.
0: Tak samý lepší věci, no. Tak snad ten bratr nepřipravil Markétu o to panenství.
1: Jestli máte ještě nějaký takový vtipný záležitosti, tak 602-604-903, to je číslo, kam můžete posílat svý SMS.
0: Ano, zajímá nás, co jste kdy ztratili nebo zapomněli v letadle. To je takové malé dnešní téma, protože jsme tady řešili takový ten bizár, že tam třeba lidi ztratili krokodýli hlavu a nebo zuby.
1: Jo. FM. Express FM.

0: roier.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
4: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
5: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
11: Hubneš? Tvaruješ? Bolí tě hlava? Nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
12: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
11: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
13: Hugo? Aperole? Fiero? Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
14: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
15: Express. Music first. Express FM.

0: Nok, která padá.
1: No a vy už možná pomalu balíte a padáte na festival Colors of Ostrava. Ten začíná už ve středu. No a samozřejmě nabízí nabitý line-up. Ty hlavní hvězdy jsou jasný. Lord, 21 Pilots, Moby, LP a Teddy Swims. A mě by zajímalo, kdyby ses mohl vybrat jenom jednoho jediného interpreta z tohohle toho bohatýho line-upu, kterýho by ses vybral, abys ho viděl a slyšel naživo?
0: Ze zahraničních bys si vybral Lord, určitě. Tu
1: tak je to její česká premiéra, takže předpokládám, že si ještě neviděl.
0: Ale ani. Celkově jako mě z toho asi láká nejvíc, jako možná Tomoru, ale to by možná, ale řekli jsme jednou, tak to je ta Lord. A co se týká z těch českých, tak možná bych si dal nějakou Legrácku nebo něco. Nevím, no, možná bych i člověče zavítal na koncert Grupo Salčíča.
1: Fakt, jo.
0: Proč ne? Proč si, tak já jsem se koukal, samozřejmě ten program, drazí posluchači, je velmi pestrý a obsáhlý. My se tady bavíme opravdu jenom o takových jako kousíčkách z toho. Jo, navíc nabízí i nehudební program. Co bys vybral ty?
1: Já souhlasím s Lord. A z českých já bych šel na Past, protože já jsem ještě nikdy neviděl na život.
0: Jo, tam jsou pastňáci vlastně.
1: Tam jsou pastňáci.
0: No tak to je jasný, tak to beru zpátky.
1: No tak ale Past si viděl, ne? Takže možná Grupo Salsíč. No, já jsem třeba taky tady neviděl, ale ani jako se nechystám.
0: Past jsem neviděl dlouho, to musím říct. A možná, jako, možná by nemusela být špatná ani na Čeva. Tu jsem taky dlouho neviděl.
1: Jo,
0: tu
1: jsem ještě možná v minulém století naposled viděl na život. Je.
0: No a takže Past mimochodem v pátek 17. Budou hrát na Fresh Stage.
1: No, a my nemusíme čekat do pátku, jo. Protože právě teď jsou tady kucí z pastí.
2: Čau, tady Dan z kapely Past, právě posloucháte Express FM a my vám pustíme novej track z našeho alba Fotr. Je mi

more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři pliva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupa.

jak morek, potřebuju klid. Nechce se mi pít a proto neopouštím byt. Mám plný ruce hráček, režim nerušit. Prší, prší, pec nám spadla, jedu další hit. Zase nám došlo, má

0: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.
1: Express.
2: Express Drive.

0: To byli talentovaní a hraví Falls a jejich starší skladba In Degrees.
1: No, shodneme se, že Falls nemají úplně písně, které by tě jako zahrnovaly štěstí. Oni jsou samozřejmě skvělí, líbí se nám.
0: Mají ale, dobrý, veselý.
1: Ale není to jako, že bys jako řekl, je, to jsem hnedka jako šťastnější.
0: Možná u některých, no.
1: No ale máme tady po dlouhé době něco opravdu vědeckého, pozor. Doktor Jacob Jolich provedl studii, která měřila kvantitativní hudební prvky, které lidem dělají radost. Tempo, výška tóniny, texty, postupy akordů a všechno zredukoval na matematický vzorec, ze které vypočítal, nebo ze kterého vypočítal čistou radost z písní. A potom vlastně 10 písní publikoval, a to těch nejšťastnějších na světě.
0: Pane jo.
1: Chceš vědět, jaký to jsou?
0: Jo, říkej.
1: Walking on Sunshine. I Will Survive. Living on a Prayer od Bon Jovi. Girl Just Wanna Have Fun, Cyndi Lauper. I'm a Believer, což je ve víc verzích a nepamatuju si, kdo to udělal úplně první. Eye of the Tiger z Rockyho, že jo?
0: No.
1: Uptown Girl od Billyho Joela. Good Vibrations od The Beach Boys. A Dancing Queen na stříbrné pozici skupina ABBA.
0: Trošku mě mrzí, že to je takovej, myslím, to je tě nějak zlé, jo, ale starobní žebříček.
1: Je to, já jsem
0: jako
1: taky
0: já
1: říkal.
0: Si myslím, že spoustu novějších kapel, mě by samozřejmě napadaly taky ty starší, ale novějších, který hrajou veselý věci.
1: Co mi tam třeba chybí? Happy od Ferrela.
0: No. Nebo Just Like Heaven od Cure.
1: Nebo Šťastnější od Tata Boys.
0: No.
1: Víš, to přišlo vyloženě v tom názvu,
0: si
1: už to máš.
0: To říká, že
1: no. No, a nejšťastnější píseň podle doktora Jojiho je Queen Don't Stop Me Now.
0: To jo, to je veselá věc.
1: No, tak si pojďme zahrát, když je to takový štěstí.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Grape Festival pozývá do Grape Zoo! Do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blake, Lady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
3: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro ktoré cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
8: Hala, Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
9: A kdy to bude?
8: 23.7.
9: A kde to bude?
8: V areálu A7 v Olešovicích.
9: A kde si můžu koupit lístky?
8: Předprodej na Go Out, tak tam šupej.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Jaro v Kunratice.
11: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Music. First.
13: Express FM.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Heslo nebudu doma do posluchačů Express FM vtloukáme už nějaký ten rok a doufáme, že jste ho už vzali za své. Tentokrát pro vás máme pár zajímavých turistických tipů v Pardubickém kraji. Když se řekne Pardubický kraj, spoustě lidí se vybaví Dolní Morava a tamní visutý most Skybridge 721 nebo stezka v oblacích. Milovníky architektury láká krásná litomyšl nebo ikonické automatické mlýny přímo v krajském městě. Pokud jste blázni do techniky, můžete vyrazit do Muzea českého karosářství ve Vysokém Mýtě nebo Muzea starých strojů a technologií v Žamberku. To najdete v areálu bývalé von Willerovy továrny a jeho expozice se jmenuje historické technice, parním strojům, lokomobilám, starým motorům, úzkorozchodným vozidlům i obráběcím strojům. Zahrady a zámky vyrazte do Litomyšle. Tamní renesanční skvost je zapsaný na seznamu UNESCO, na hradku Nitická hora, který vám nabídne krásné výhledy do Polabí, nebo na elegantní zámek ve Slatiněnech, který je kromě krásného parku známý i díky tradici chovu starokladrubských koní. Ty můžete obdivovat i přímo v Kladrubech nad Labem. Tamní hřebčín je taky na seznamu UNESCO. Skrytou perlou je zemská brána v Orlických horách. Romantické údolí divoké Orlice působí skoro jako přírodní kulisa z filmu. Řečiště plné balvanů, lesy, skály a kamenný most, který tu na začátku minulého století postavili čeští a italští kameníci. Naučná stezka je nenáročná, vhodná i pro rodiny s dětmi a kromě přírody připomíná také pašeráckou historii, pohraniční opevnění i legendu o loupežníku Ledříčkovi. Pokud rádi bloumáte mezi skalami, zaměřte do Toulovcových maštalí u Proseče. Tady na vás čeká pískovcové skalní město, úzké rokle, převisy, jeskyně a lesní cesty. Tak šťastnou cestu do Pardubického kraje.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Zaujal vás Pardubický kraj? Pak si užijete pobyt v zámeckém hotelu Chateau Orlice s privátní výřivkou a saunou a polohou v srdci Orlických hor. Nebo v hotelu Jezerka Usecké přehrady s rozsáhlým wellness a krásnou přírodou v okolí. Více pobytů najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Cenové stropy tak budou platit naposledy v neděli. Od příštího pondělí se ceny benzínu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Novinářům to po pondělním jednání kabinetu řekla ministryně financí Alena Schillerová. Mimořádná tržní situace podle ní pominula. Americká armáda v noci na pondělí oznámila další salvu úderů proti Íránu. Velitelství amerických sil v pondělí ráno oznámilo, že armáda zasáhla íránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarové systémy, raketové a dronové kapacity a malé čluny. Íránské revoluční gardy hlásí odvetné údery na americké základny v Jordánsku, Bahrajnu a Kuvajtu. Ruští stolní tenisté se od 28. července mohou účastnit mezinárodních soutěží pod svou vlajkou. Rozhodla o tom Světová federace ITTF v návaznosti na doporučení Mezinárodního olympijského výboru. Případná vízová omezení nicméně zůstávají v kompetenci příslušné hostitelské země. Zítřejší ráno a dopoledne může být zejména na východě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě 32 stupňů, na horách kolem 21. Na nehody pozor na D5, na 8. kilometru ve směru na Plzeň, na D2, na 10. kilometru ve směru na Bratislavu, na D1, na 200. kilometru ve směru na Prahu, v ulici Přístavní v Ústí nad Labem, v ulici Mladoboleslavská v Praze, nebo na silnici 43 u obce Černá Hora v okrese Blansko. Posloucháte Express FM, posloucháte odpolední drive a ještě jednu hodinu u toho s vámi budou Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: film, music, fashion, teda fashion, music, film, tak se bude jmenovat nové album Charlie XCX a to vyjde už tento pátek, takže fanoušci už se asi netrpělivě dívají na své streamovací platformy, jestli už náhodou tam třeba není, jakože si třeba nespletli, nedali tam o pár dní dřív, ale myslím si, že v tomhle případě to bude opravdu až minutu po půlnoci v pátek.
1: Zase budu mít hezký víkend. My jsme v dnešním prvním bloku jsme tu mluvili na téma kuriozních ztrát věcí v letadle. Vy jste nám na to zareagovali. Už jsem říkal, že Markéta ztratila v letadle panenství a Benjamin tam zapomněl svýho bráchu. To je z těch nejkurioznějších. Ale ozval se i Tomáš, viď?
0: Ano, ano. A Tomáš, ten Tomáš z druhé strany. Protože on vlastně pracoval na letišti. A z jednoho letadla se mu povedlo pozbírat zubní protézu, tak to zavolal na reklamaci, ať si to převezmou. Jenže pak steward přinesl ještě francouzskou hůl, tak to zavolal znova na reklamace vysílačkou. Prý asi 50 kolegů na té vysílačce bylo připojených. No a poslední věc, a to možná souviselo s těma francouzskýma holema, takže přinesl nožní protézu, dokonce obutou do ponožky a tenisky.
1: No její majitel musel být buď jako úplně mimo nebo zmaštěný, no, že jo?
0: Tak je možný, ale tak jako bylo to prý let jenom z Londýna, jo? Tak chtěl jsem teda říct, jako, že samozřejmě mohlo to být ještě v dobách, kdy se běžně konzumoval alkohol, nebo samozřejmě ty si můžeš koupit, že jo, dneska. Ale většinou to lidi moc nedělají v těch nízkonákladovkách. Tak jestli to třeba byla nějaká jako lepší aerolinka, a nebo jestli ten člověk třeba už letěl z dálky a jenom v Londýně přesedal a už to jenom pak jako přikrmil v tom letadle. No, každopádně zajímavý, no.
1: No, pokud i vy máte nějakou kuriozní ztrátu v letadle při vašich cestách, 602 604 903 je přesně to číslo, kam byste nám měli dát vědět.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
2: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
0: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
7: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
8: A kdy to bude?
7: 23.7.
8: A kde to bude?
7: V areálu A7 v Olešovicích.
8: A kde si můžu koupit lístky?
7: Předprodej na Go Out, tak tam šupej!
9: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
10: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
11: Hudba.

0: Doznívá nám zpěvačka, která se údajně, já jsem teďko zjišťoval, vyslovuje Tuvalu.
1: Ano, ano, jsou tam různé výslovnosti, záleží na tom, jestli chceš být jako striktně švédský, a nebo jestli máš tu jako anglickou výslovnost, jsou obě možné. Stejně to je jako třeba, jak teďka hrajeme toho Hugela, tak on to je Francouz a pravděpodobně se jmenuje Igel, že?
0: No. Ale Tuvalu vám každopádně nabídla skladbu I'm Your Girl, right? No,
1: a já ti nabídnu svůj domácí úkol, který jsem dal sám sobě, protože my jsme se tady v pátek bavili o novém albu The Temper Trap. Tato australská parta právě v pátek vydala své čtvrté studiové album Sungazer. My jsme tady hráli Dystopia Radio, mimochodem jeden z nejlepších tracků na celém albu. No a já jsem se ho poslechnul celý. A musím říct, že je to takový jako průměrný, jo? Že není to jako úplně úžasný, ale jako je to příjemný poslech, takhle bych to asi řekl.
0: Mně přijde ta deska poměrně slušná. Samozřejmě kapela už z ní vydala 6 singlů, takže ono jako najít tam ještě nějaký jako další hitovky je těžký. Co se mi na tom líbí, je práce producentky Catherine Marks, což je australská producentka, která už z kraje tisíciletí sbírala zkušenosti od Flada a Alana Moudra, někdy v době, kdy kluci dělali s Editors nebo s Nickem Cavem. A ona má za sebou spolupráci s celou řadou dalších kolegů a ta podle mě se hodně podepsala nad zvukem té desky.
1: Ta je mimochodem zajímavá tím, že ona třeba běžně kapely bere do kostela, aby nahrávali a podobně, jako že ona, nebo na toalety třeba taky, že nebojí se využít i místa, kde děláme úplně jiné věci, než že nahráváme desky. No, zkrátka je to album, jako myslím, že pro fanoušky The Temper Trap super, jako v pořádku. Taky na Metacritic svítí v tuto chvíli souhrné skoro 74%, což je tak jako asi, tak bych to možná řekl, že bych, já bych možná dal o trošku míň, jako já bych dal třeba jako mezi, jako do těch 70 bych asi dal, no. Ale jako líbí se mi, jo, to zase, aby to nevyznělo jako, že se mi to nelíbí. A podle mě největší pecka je ta, kterou znám, ale je to možná tím, že ji znám a kterou vám hrajeme už dlouho. Giving Up Air.

0: Dozdívají nám The Temper Trap, ukázka z jejich aktuálního počinu, který vyšel v pátek, doznívá hitovka Giving Up Air.
1: No a co také vyšlo v pátek, tak to bylo trochu překvapivé, ale samozřejmě už nějakou tu dobu očekávané 25. album legendárních The Rolling Stones. O tom bylo napsáno spousta věcí, ta očekávání vlastně byla vysoká, přestože pánové už vlastně nemají ani sobě, ani ostatním moc potřebu něco dokazovat. A myslím si, že ta očekávání byla naplněna vrchovatě. Je to skvělá záležitost. To album má, kamaráde, i s bonusem 66 minut. Což jako je pro dnešní hvězdy, to už by bylo dvojalbum.
0: Jo, stopáž, ale neznamená všechno. Já jsem už to album poslouchal v pátek a jak říkáš, není určitě špatný, ono taky vznikalo v podstatě 7 let, jo, v takových jako vždycky 2letých cyklech. A už jenom to, že opět jako producentský pod ním podepsaný mladík Andrew Watt, jakoby dávalo trošku najevo, že by to mohlo být zajímavý. Osobně se mi to předešlý líbilo o malinko víc, jo, přišlo mi produktivnější, přišlo mi jaký prostě nabušený.
1: Našláplejší. Úplně máme stejný pocit z toho. Taky jsem si říkal, že jako, ale je to možná tím, že tenkrát nás překvapili tím Hackney Diamond, že vlastně jsme si jako, my jsme o toho taky nečekali, nebo já nevím jak ty, ale já jsem o toho vlastně nečekal nic. Oni dokonce i ten single Angry tenkrát vydali jenom chviličku před celým albem, jestli se nepletu, nebo dokonce v den toho alba, já už to nepamatuju. A jako vlastně nikdo nic nečekal. A bylo to takový to Angry, bylo takový jako, jo, dobrý, starý, dobrý Stouni. A potom to bylo jako fakt, byl to nářez. Ale možná, že už jsme na to jako zvyklí. No a co mě docela překvapilo, takže tam jsou dokonce i dvě předělávky. Jakože předělali Chucka Berryho, což předpokládám, že byl jejich guru, to bych asi trochu čekal. Ale předělávka You Know I'm No Good od Amy Winehouse, ta mě docela jako zaskočila až jako, musím říct.
0: To není jedna z těch nejlepších skladeb, která se měly myslí být, myslím, že to je Side Effects nebo nějaká z těch skladeb, kde je právě ke slyšení Andrew Watt. Mně taky samozřejmě díky tomu časovému rozpětí přijde, že opravdu kluci šahali do nějakého toho šuplíčku.
1: Jo, tak oni dokonce přiznávali, že něco z toho jsou i věci, které vlastně, jako když to řeknou ošklivě, zbyly z Hackney Diamonds.
0: A druhá věc je, že přesto, že jsou tam ty všechny hvězdní hosté, počínaje Robertem Smithem, Paulem McCartneym, konče, tak ty kluci si tam opravdu jenom zahrajou.
1: Jo. Jako,
0: a v podstatě v jedný, ve dvou skladbách, protože na té minulý desce Paul McCartney vyšvih s Rolling Stones skvělou vypalovačku, to už tady nečekejte, prosím.
1: No, mě to taky překvapilo, ale na druhou stranu asi je to prostě nějaký jako sebevědomí tady těch dědoušků, který jako prostě řeknou, hele Roberte, Smithy, nahraj nám tady jenom kytaru a možná piano a je to v pohodě. Nemusíš tam vůbec jako zpívat. Víš, jako čekal bych vlastně duet třeba. Že no, tam, nebo i z toho Paula McCartneyho samozřejmě. Že?
0: No, víš co, Robert si mě šel jenom na pokec a pivečko, jo.
1: Nakonec ale, mu dali práci na dvou
0: ale,
1: songách.
0: Co se mi líbí ve dvou skladbách je k slyšení dnes už nežijící bubeník Charlie Watts. Jeho bubny vzali z nějakých sešnů a pěkně tam šouple, je to super.
1: No, mimochodem tedy, abychom řekli ty hvězdné hosty další, tak jak si už říkal teda Robert Smith a Paul McCartney a taky Chad Smith třeba, anebo Bruno Mars, ten tam hraje na cowbell.
0: No, ten Chad Smith si zakopal v jedný písničce
1: do kopáku. Do kopáku, takže je to album, který, myslím, potěší fanoušky, a nepřekvapí nestranné pozorovatele, asi takhle bych to řekl. To minulý nás překvapilo. No a my si dáme tu zmiňovanou předělávku, která mně přijde jako jedna z nejsilnějších věcí alba a já mám rád předělávky, které na to jdou trochu jinak.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ecocom. Express. Music first.

0: If I stay, tedy když tady zůstanu, tak už tady budu úplně zbytečný, protože tohle je rozlučka.
1: Jo, pokud jste doputovali v naší společnosti až sem, tak vám děkujeme za pozornost. Pokud jste třeba nás zapnuli až teďko, tak to s námi vyzkoušejte zítra od 16 hodin.
0: Jo, to tady budeme zase do 19, tak jako každý všední den Express Drive stále jede a vy si tak můžete užít spoustu zajímavých informací z vědy, života a zkrátka budeme prostě zase zítra pestrý.
1: No a budeme na vás jednu chvíli i tři, protože knižní typy klasicky přinese Maruška Irová. Takže letopestrý.
0: Jo a soutěž taky máme zítra opět.
1: Zítra máme taky soutěž a myslím, že celý týden budeme mít nějakou soutěž, takže
0: poslouchejte.
1: Přesně.
0: Těšíme se.
1: Pa.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Express FM.
8: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express Filmix.
1: Filmový vizionář a maximalista Christopher Nolan vpustí ve čtvrtek na plátna svůj opus magnum. Epické akční dobrodružství Odyssea. Ostrasky plné desetileté pouti bájného Odyssea, kterou mu 8 století před naším letopočtem naplánoval Homer. Bezmála tříhodinový velkofilm natočil Nolan výhradně na kamery IMAX. Matt Damon se předvede v titulní roli italského krále, který se vrací z nekonečně dlouhé trojské války ke své ženě Penelope, kterou hraje Anne Hathaway, a synovi Telemachovi, toho stvárnil Tom Holland. Odysseus svými odvážnými činy dle pověstí rozněval bohy a ti se mu rozhodli návrat co nejvíc komplikovat. I proto se slovo Odyssea stalo synonymem pro cestu plnou překážek, které poutníka odvádějí od jeho cíle. Zatímco Odysseus vzdoruje bohům, obrům, svůdné kouzelnici Kirke a dalším nebezpečím, jeho žena Penelope doma vzdoruje mužům, kteří chtějí uchvátit jí a s ní i celé italské království. Odysseus cestou postrácí své vojsko, oslepí Kyklopa, narazí na zpívající zrádné sirény a uvízne na ostrově nymfy Calypso, tou je Charlize Theron. To vše bez zeleného plátna a s minimem počítačové grafiky. V dalších úlohách se představí Lupita Nyong'o v dvojroli trojské Heleny a její sestry Clytemnestry, Zendaya jako Odysseova ochránkyně bohyně Athéna, nebo Robert Pattinson v záporné roli dotěrného nápadníka Odysseovy ženy. Jako repující Bart se představí Travis Scott. Jeden z nejočekávanějších filmů roku si můžete vychutnat nejen ve standardní digitální projekci, ale i na klasické 35 a také v 70mm IMAX formátu. Kromě titulkované verze je k dispozici také dubovaná. I could take the throne. They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was? That world is gone.

0: Express Filmix
1: na Express FM.
2: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
1: Express.

0: nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty. Express
2: FM. Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.

0: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Blesková 80% sleva na web hosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Music. First. Express FM. Nestihli jste Express ráno? Express ráno. Poslechněte si to nejlepší na expressfm.cz.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: playlisty i další informace najdete na Facebooku Express Edge. Informace k vysílání pro změnu na webu expressfm.cz. Jedním z výsledků covidového zastavení světa je i naše dnešní první parta. Jmenuje se By Parula a pochází z Montrealu. Jednotliví hudebníci se tam potkali jako cizinci, pocházejí totiž z Francie, Itálie a Chile. I Don't Know je název songu, kterým dnešní putování odstartujeme. Příjemný poslech 866. dílu Express Edge vám přejí Petr s Pepou.
1: Express Edge na Express FM.

The Boxer od poprokových Kids That Fly, jejichž domovem je Connecticut. Zítra kluci vyráží na americké turné, tak jim držíme palce a těšíme se na další hitovky. Express Edge můžete na Express FM slýchat v premiéře každou středu od 21 hodin, v repríze pak každé pondělí od 22 hodin.

Sluné LA je domovem alternativní party Deep Props, která funguje teprve od roku 2023 a letos debutovala nahrávkou Arrow. Je to sice jenom EPčko, ale kvalitní. Najdete na něm i námi nabídnutou věc názvem White Noise. Teď pro vás máme čerstvou novinku od ostřílených Weezer. Její název je Shine Again a teoreticky by mohlo jít o předzvěst nový nahrávky.

0: To byli Weezer a single Shine Again. Highly Suspect jsou poslední partou v tomto bloku. Máme pro vás 2 týdny starou věc Wasted. Jinak Highly Suspect mají za sebou koncertování po boku Deftones nebo Stone Temple Pilots.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Nulákem.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
8: Music first.
9: Express FM. Express FM. Posloucháte hudební speciál.
8: Speciál na Express FM.

0: Posloucháte Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge a jsou u toho s vámi Petr s Pepou. Dnes jsme si opět dali práci a pochystali pestrou společnost spíše nových kapel, i když sem tam přihodíme i nějaké to provařené jméno. To však není případ doznívajících In Color, kteří fungují 2 roky a teprve loni vyslali do světa první single. A ten doznívající s názvem Jetlag Mouth je naprostá novinka. Následují Good Kid a věc nazvaná Ginger Lemonade.
1: Express Edge a Petr Novák. Can we...

To byly Fico, kvartet z Chicaga, který se prezentuje příjemným indie rockem a který příští týden vydá druhou desku s názvem Something Worth Waiting For. Bude obsahovat i doznívající skladbu Still Around. Dnes po druhé se podíváme do Kanady, tentokrát do Ottawy, a to za pardou Super Sometimes, vydávající u label Pure Noise Records. Novou desku mají v plánu vydat za měsíc a tohle je malá ukázka.

0: Super Sometimes a single Make Up Stories. Super Sometimes vyráží příští týden na americké turné a následně pak svoji novou desku Show the World What's Underneath představí i v zemi vycházejícího slunce. Car Underwater není jen skladba od Arm for Sleep, ale i kapela. Loni vydala první single a v těchto dnech svým příznivcům nabízí novinku v podobě následujícího songu.
1: Express
2: Express Edge
1: s Petrem Novákem.

Space Jane na Express FM, kde právě posloucháte hudební speciál Express Edge. Musíme vám poděkovat za ohlasy, které se nám od vás dostává. Pokud máte cokoliv na srdci, neváhejte nám to dát vědět, třeba prostřednictvím Facebooku Express Edge. Zmínění Space Jane jsou indie rockovou partou z Austrálie, které v těchto dnech vychází nový singl Do You Really Love Her? Právě dozněl. Na řadě jsou Midriff ze San Francisca, které ovlivnil shoegaze i emo, což je milé. Popularitu získali i díky TikToku, který já nemám, proto jsem se k ním musel dostat malinko jinou cestou.

Tolik Culture Wars, kapela z Austinu, která 9. července vystoupí v našem hlavním městě, konkrétně v klubu Bike Jesus. Poslouchali jste ukázku z její tvorby v podobě tracku Don't Speak. Vzhledem k faktu, že řada kapel, které vám v Express Edge hrajeme, je poměrně mladá a nemá ani oficiální web, najít relevantní info k jejich činnosti je občas složité. Švédští Dose Without se albově poprvé ozvali před 5 lety, ale momentálně nabírají síly k vydání novinky a tohle je jejich aktuální single.

0: Goes Without a single Burning Down the Curtain. Tento hudební blok a první polovinu dnešního Express Edge uzavřeme společně s Beauty School Dropout, americkou čtvrtici z LA. V začátcích jim hodně pomohli Mark Hoppus z Blink 182 a Peter Vance z Fallout Boy. Tohle je ukázka z jejich loňské desky.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

0: Express FM uvádí hudební speciál. Express Edge.
1: Nezávislá hudební scéna. Edge. Express Edge s Petrem Novákem.
2: Dobrý večer, po druhé vás dnes z vysílacího studia Express FM zdraví Petr s Pepou, jsme v polovině 866. dílu Express Edge. Express Edge je hudební speciál, ve kterém máme zaostřenu na dění mimo hlavní proudy a snažíme se vám nabízet neoposlouchanou nebo málo hranou hudbu, a to nejenom v českém éteru. V první hodině jsme vám hráli v podstatě samý novinky, v té druhé v tom budeme pokračovat, i když přihodíme i nějaký hitovky. Express Edge najdete na Facebooku, zveřejňujeme tam playlisty, nejrůznější kulturní typy a další věci. Doména Express FM je pak jasná a tam pro změnu najdete info k našemu vysílání. Teď už ale pojďme k hudbě, na řadě je další kanadská parta, sice montrealská Kola. Coast of Living Adjustment je název chystaný novinky, my budeme dát ukázku, a to single Hedge Sitting. Příjemný poslech druhé poloviny 866. dílu Express Edge vám přejí Petr s Pepou.
0: Express Edge na Express FM.

Waters je neohorská parta, která už má za sebou vystupování na řadě zajímavých akcí, včetně prestižní Lollapalooza. Letošní rok se pro ně nese ve znamení třetí desky. Vy jste před malou chvílí poslouchali ochutnávku v podobě songu Angel. Rozhodně to není záměr, ale zatím jsme většinu z dnešního času trávili za velkou louží. Já mám radost, že tam vzniká neskutečné množství zajímavých kapel. Ta následující je z Louisiany a její název je The Bends. Před 5 lety pak The Bends vydali single Smoking in Bed.

Basement nejsou v Express Edge nováčkem, ukázky z jejich tvorby vám nabízíme pravidelně a rádi. A byla to zároveň první dnešní parta pocházející z britských ostrovů, konkrétně z Ipswiche. Letos by jí měla být už čtvrtá studiová nahrávka, my však vybírali z dvojky, a sice track Disconnected. Ale zpět do státu, ze sítu pocházející The Classic Crime možná z Express Edge také znáte. Poslední singlovou položkou v jejich diskografii je následující Right Now.

Jestli se na nějakou desku těším, tak na tu od kapely The Dangerous Summer. Problém je, že je těžké odhadnout, kdy vyjde, protože tahle parta z Marylandu vydala poslední před 2 roky a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by jí pořídila novýho sourozence. Loni navíc přerušila turné z důvodu vyčerpání a trochu zredukovala své řady, takže asi nikam pospíchat nebude. Čeká vás jejich hitovka Coming Home. Express.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Express FM.
7: Hudba. Na prvním místě.

Co by to bylo za Express Edge bez krásných a talentovaných umělkyň? Ani o ně dnes na Express FM nepřijdete a navíc budou poměrně hustý. A to možná naznačili i Modern Woman, trio z Londýna, od kterého jsme vám nabídli několik dní starý single Jonas Greenwood. Ve studiu jsou i nadále Petr s Pepou a teď máme připravené další Angličanky. Lime Garden jsou z Brightonu a vše nasvědčuje tomu, že by po dvou letech mohli vydat novinku. Tuhle věc s názvem Cross My Heart vydali minulý týden.

A to byly další Angličanky. Poslouchali jste Westy Sloane z Manchesteru a z Brusu novou záležitost Show Me a Gut. Asi bych se měl opravit, že Westy Sloane je umělkyně a to teprve 19-letá, ale rozhodně se toho nebojí. Grocery Bag je kvartet z Austinu v Texasu, jehož tvorbu bychom mohli označit jako garážový punk, ale to by bylo hodně zjednodušené, protože v ní můžeme slyšet i jiné hudební styly, třeba v následující skladbě Deadwalt.

0: Kate Moss, pozor, neples s anglickou modelkou, stojí v čele americké party Scowl, která svoji kariéru odstartovala před 7 lety a venku má už 3 desky. My se dnes zaměříme na dvojku z roku 2023, konkrétně vám zahrajeme věc s názvem Showdown.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

Skillet na Express FM, kde posloucháte hudební speciál Express Edge. Společnost ve finálovém bloku vám samozřejmě budou dělat Petr s Pepou. V plánu máme vám zahrát samé ostřejší kousky. A pokud by vám název některého z nich unikl, není nic snažšího, než si Express Edge najít na Facebooku, kde zveřejňujeme playlisty. Jeho prostřednictvím nám také můžete rád vědět, co máte na srdci, a my si vaší zpětné vazby ceníme. Skotské Twin Atlantic z vysílání Express FM možná znáte, my vám nabídneme jejich loňský single Salvation.

Začátek dnešního Express Edge jsme strávili především ve společnosti amerických formací a tak jsme to ve finálovém bloku trochu napravili. Dinosaur Pileup byli už třetí kapelou z Velké Británie. Loni tohle trio vydalo novinku, která přinesla i doznívající song My Way. Dnešní středeční večer jde pomalinku do finále. Pokud máte pondělí, posloucháte nás ve repríze, ale to vůbec nevadí. Infarkt z toho mít nemusíte. Ale Heart Attack nakonec bude, konkrétně kapela Heart Attack Man. Punkrocková trojice z Clevelandu, které v březnu vyšla nová deska. A ta přinesla i následující single Limp from Limp.

Loni New Wonder Years oslavili 20. výročí své existence, ale dárek v podobě nové desky si nenadělili. Od vydání té poslední letos uběhnou 4 roky a my jsme z ní do finále vybrali Oldest Daughter. Byla to zároveň předposlední věc dnešním Express Edge, 866. díl dospěl ke svému konci. Za pozornost i podporu vám děkuji a z vysílacího studia Express FM se s vámi loučí Petr s Pepou. Přejeme vám krásné jarní dny, nabušené kvalitní hudbou. Naslyšenou se těšíme za týden ve středu, kdy budeme ready na další hudební putování, popřípadě v pondělí večer, kdy vám nabídneme reprízu. Kdyby cokoliv, Express Edge na Facebooku, Express FM na webu. Pizza Mír.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Music. First.
5: Express FM. Express.

0: minutu.
1: Express. Express. Express.
2: Hudební zprávy.
1: Music News.
3: Rapper Drake přišel o $1 million. O poctivě vyspívané peníze ho připravil za 69 sekund Max Holloway, který ve 329. díle UFC porazil o comeback snažícího se Conora McGregora a sázka na Ira tedy nevyšla. Kdo měl naopak radost z prohry byl Machine Gun Kelly, který reagoval na Instagramu: stářím se mu podle mojí kolena, ten pravý Conor se už neudrží. Nepřátelství mezi nimi sahá až do roku 2021, kdy se oba zúčastnili udílení cen MTV Video Music Awards a málem si dali do čumáku na červeném koberci. Sam Fender a Olivia Dean se zapsali do historie britských hitparád, když se jejich společný single Rain Me In oficiálně stal nejdéle singlem číslo jedna všech dob. Skladba, která se od svého debutu v červnu 2025 držela na vrcholu neuvěřitelných 16 týdnů po sobě jdoucích, překonala 32-letý rekord, který předtím držel velký hit od Wet Wet Wet Love Is All Around. Americký hudební průmysl již zřejmě rezignoval na umělou inteligenci v hudbě, a tak po 35 letech, co začal nálepkovat alba upozorněním Parental Advisory kvůli nevhodné hudbě pro děti, bude se přidávat samolepka AI s tím, aby bylo hned jasné, s kým máme tu čest. A člověk to není.
1: Express FM.